0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenové stropy na paliva stoupnou. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie a sportovní střelec Přívratský Česku vybojoval úspěch. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak v úterý stoupnou. U nafty se cenový strop oproti víkendu a pondělku zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 630 haléřů za litr. U benzinu naroste na litr o 37 haléřů na 640 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saudsko-arabské letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenských husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře. Vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský po druhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malora. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Ministři zahraničí Evropské unie schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům. A německý tenista Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmen z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají

0: pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě komunální, tak také větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v senátu. Mnozí kandidáti tak chystají kontaktní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
1: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících dnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo pondělní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenové stropy na paliva stoupnou. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie a sportovní střelec Přívratský Česku vybojoval úspěch. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Cenový strop na pohonné hmoty míří nahoru. Maximální prodejní ceny paliv tak v úterý stoupnou. U nafty se cenový strop oproti víkendu a pondělku zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 630 haléřů za litr. U benzinu naroste na litr o 37 haléřů na 640 korun 85 haléřů. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. Vláda ceny reguluje v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Výsledky víkendových voleb mají oficiální štempl. Státní volební komise posvětila i nejtěsnější rozdíl v historii senátních voleb. Do druhého kola ve Žďáru nad Sázavou neprošel o jediný hlas ortoped Radek Černý. Ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec řekl, že si neúspěšný uchazeč může stěžovat až po konci druhého kola.
2: Stížnost soudu by byla předčasná, protože tam se musí počkat až na průběh druhého kola. Více kandidátů postupuje pouze v situaci, kdy je rovnost hlasů mezi kandidáty. A to v situaci, kdy je to na druhém, třetím, případně i dalších místech ta rovnost.
1: Ve Žďáru nad Sázavou se tak proti sobě postaví starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda proti obhajujícímu senátorovi Josefu Klementovi. Právě on do druhého kola prošel o jeden jediný hlas. Doplním, že druhé kolo senátních voleb začíná už tento pátek ve 14 hodin. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. V reakci na útoky na letiště v Riádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům, aby do oblasti cestovali pouze ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saudsko-arabské letiště. V upozornění zároveň varovalo před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Saúdská Arábie v pondělí prodloužila uzavření mezinárodního letiště v Riádu, které o víkendu zasáhly údery jemenské husijských povstalců. Při nich zahynulo 14 lidí a víc než 300 utrpěli zranění.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Střelec Jiří Přívratský uspěl na světovém poháru v Káhiře. Vyhrál střelbu ze vzduchové pušky a v seriálu se dočkal prvního letošního triumfu. Disciplínu ovládl 25-letý Přívratský po druhé v kariéře. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Oslavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soudy mají víc zohledňovat názor dětí. Ministři zahraničí Evropské unie schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům. A německý tenista Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kandidáti do Senátu mají jen 4 dny na kampaň. Souboje dvou nejúspěšnějších jmen z prvního kola voleb se odehrají ve 22 volebních obvodech. Kdo získal nadpoloviční počet hlasů, má křeslo v horní komoře jisté. Letos takto uspělo už 5 kandidátů. Zmiňované souboje se odehrají už v pátek a v sobotu. Prvního kola senátních voleb se zpravidla účastní víc oprávněných voličů než v tom druhém. Do volební místnosti je nalákají jak souběžné volby, v tomto případě komunální, tak také větší výběr kandidátů. Ti, kteří v prvním kole neuspěli, se teď můžou rozhodnout, jestli podpoří někoho z postupujících uchazečů o post v Senátu. Mnozí kandidáti tak chystají kontaktní kampaň. Oslovovat budou voliče opět i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také televizní duely. Soudy mají víc zohledňovat názor a bezpečí dětí. Vláda schválila novou definici pro posuzování takzvaného zájmu dítěte. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to vnímá jako zásadní posun v právech nezletilých.
2: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte. A to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit. A myslím, že kdyby

0: tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
1: Návrh zákona vyjasňuje v rodinném právu i některé další pojmy a postupy. Výslovně také stanoví, že u případů domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Ministři zahraničí Evropské unie nafoukli sankční seznam proti Rusku. Schválili jeho rozšíření, které je dosud nejrozsáhlejší. Na síti X to v pondělí oznámila šéfka unijní diplomacie Kalasová. Kvůli ruské válce na Ukrajině podle ní přibylo na seznam téměř 1600 subjektů. Postihy tentokrát cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Světový tenis bude mít novou jedničku. V nadcházejících týdnech usedne na tenisový trůn vůbec poprvé německý hráč Alexander Zverev. Posun na první místo mu definitivně zajistilo pondělní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze v Šanghaji. 29-letý Zverev je momentálně druhý. Životní umístění měl prakticky jisté už od minulého týdne, kdy stávající jednička Jannik Sinner z Itálie předčasně ukončil sezónu kvůli zranění kolene. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy. Odpoledne začne oblačnost přibývat a později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Chce se mi těsnit. No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nickelback za námi, 6. hodina je tady, Renata slaví svátek. Máme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, takže to si připomeneme. Jinak z těch svátků ještě Koloman, Geralt, taky Geralda a Geraldina má zprávy. Nazdar Veru.
1: Nazdar Mišáku,
0: pěkná
1: krásný.
0: Kosa venku, připravte se na to, venku opravdu jako dneska přitulovat.
1: 3,5 stupně, no, mi ukazovalo auto, budou nějaký ty mlhy, takže úplně dneska nic moc, zkrátka podzim už udeřil. No, ale my se na to trošku podíváme z vesela, kam dneska večer za muzikou. V pražský Meat Factory dneska zahrají britští Yard Act společně s kapelou Home Counties. V Brně v kabinetu Muse vystoupí The Valentines a Cosmetic Institute. No a v ostravském klubu Barák nás čeká dneska pořádná metalová sestava, a to v podání Morg, Soulburn a taky Sabat. Mrkněte k nám ještě na web do sekce Club Life, je tam kompletní výčet toho, kde se dneska hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vlaku Českých Budějovic najel do Nástražného kamení. České firmy zaostávají v používání sociálních sítí a Slavie chce v lize mistrů ukončit téměř 20-leté čekání na výhru. Vlak včera večer najel do kamení Nástraženého na kolejích mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Českých Budějovic. Souprava nevykolejila a nikdo se nezranil. Provoz na trati byl zastavený téměř 4 hodiny. Cestující přepravovali náhradní autobusy. Policie žádá veřejnost o informace a zajímají především dění kolem 6. hodiny večer. Podobný případ se stal už před týdnem v České Lípě, kde policisté událost prověřují jako obecné ohrožení. Houbaři by si měli dát pozor na první mrazíky. Na nízké teploty jsou citlivé hlavně hřiby. Pro agenturu ČTK na to upozornila Kateřina Pauzarová z mykologického klubu. Houby přešlé mrazem můžou způsobit zažívací potíže. Podle Pauzarové je na místě opatrnost hlavně při sběru v řídkých lesích nebo na jejich okrajích.
3: Tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pětky.
1: Podle mykologů houbařská sezona ještě není u konce. V lesích se teď dají místy najít třeba hřibovité houby, klousky, bedly a nebo babky. Sociální sítě využívá 56% českých firem více než 10 zaměstnanci. Evropský průměr přitom dosahuje 64%. Největší rozdíly jsou u menších podniků, zatímco mezi společnostmi s aspoň 250 zaměstnanci používá sociální sítě téměř 90%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Nejaktivnější jsou firmy na Maltě, ve Finsku a Dánsku. Na opačném konci žebříčku jsou Bulharsko, Chorvatsko a Maďarsko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí k druhému utkání ligové fáze Ligy mistrů. Na hřišti azerbajdžanského Sabahu v Baku se pokusí vybojovat první vítězství v hlavní části soutěže od roku 2007. Sabah došel do ligové fáze přes 4 předkola a z 630 účastníků má nejnižší klubový koeficient. České týmy navíc v dosavadních 12 pohárových zápasech s azerbajdžanskými soupeři ještě neprohrály. Utkání začne v 18:45.

0: Baskytarista Ian Hill se po více než půl století loučí s aktivním koncertováním s legendárními Judas Priest. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní potíže, především artritida, která mu komplikuje hraní. Během posledního evropského turné navíc bojoval s bolestmi a přetrhl si šlachu v levém rameni. Na pódiu už ho zastavoval David Rimmer, baskytarista kapel Uriah Heep a Allegiant Opens, který se nyní stane jeho nástupcem. Hill byl posledním členem původní sestavy, který v Judas Priest působil od roku 70 a téměř po 57 letech se chce věnovat především rodině. Dnes nás čeká zpočátku slunečné počasí, ráno ale čekejme místy mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách i pršet. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, no a při déle trvajících mlhách bude o něco chladněji.
1: Na Semilsku příjezd do Turnova, bacha od Jeníšovic, osobák s chodcem, jsou tu záchranné složky. Petřvald na Karvinou, odbočka na Dolní Suchov. Dvě osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: No a vy se oblečte, protože 6.05 a venku teda opravdu teplota od 3 do 5 stupňů.

0: Tak poměrně chladný ráno, připravte se na to, je to kolem 4 stupňů, 6 hodin 16 minut, dáme si.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Velkou hvězdu Alice Cooper, 6 hodin 17 minut, a už jsem říkal, že jo?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jestli jedete kolem vysílače Liblice, tak se na něj naposledy podívejte, protože dneska ve 8 hodin se tam zhasnou světla, ale nečumte jako moc dlouho, ať nenabouráte. Na Semelsku výjezd z Turnova na Jenišovice, osobní auto s chodcem, jsou tu záchranné složky, takže tady opatrně. Jablonecko, pozor v Držkově, tady záchranné složky u střetu osobáku s cyklistou. No a ještě tady mám trasa z Petřvaldu na Karvinou, odbočka na Dolní Suchou. Tady došlo ke dvou osobním autům, narazili do sebe, takže s opatrností projedete. Jinak ranní kolony, no tak ranní kolony už máme, už se to začíná štosovat na příjezdech do metropole, do Prahy tedy. A problémy nám až, no, ještě dlouho bude dělat tak blská, no.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Himmler, Gottdonner,
2: Vetter, Krucajs, Element. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipisk, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Dr. Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benacka s impulzem, pojďte se bavit.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
10: vás. Váš názor? Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

Tohle jsou Severaos, což je metalcoreová kapela, která bude hostem tady u nás ve čtvrtek v pořadu Odposlech Toma Frödeho. A bude tady konkrétně Dominik Fencel a Ondřej Dobrý. Tak kdyby dotazy, tak studio@rockzone.cz.

0: Tak jestli máte na Severos dotazy, pište klidně na studio@rockzone.cz a ve čtvrtek v jednu hodinu. Tak dáme si fleše, jak jinak samozřejmě.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Hezké ráno. Poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinérie pro letošek a taky pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až 9 miliard korun. S hercem Jiří Štěpničkou si lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle. Položit květinu k rakvi bude možné od 10.30, to sdělil mluvčí Národního divadla. Legendární herec a dabér nás opustil v neděli 11. října. Ruský prezident Vladimír Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenský. Jak podle agentury DPA prohlásil americký prezident Donald Trump, ten také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. No a Benátky prohráli i šestý zápas po návratu do italské fotbalové ligy. V Bergámu podlehli 1-3, dva góly vítězů dal Nikola Krstovič. U první branky domácích navíc černohorský útočník asistoval.
1: Radio Rock Zone.
0: No a jedeme dál a Crooked Joe, pěkný ráno, 6.31, začíná se nám plnit pěkně kbelská vem. Tak pevný nervy dneska.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak už jsem před chvíličkou říkal, tak pozor, tak Belská na Novopatskou, ta už se nám začíná pěkně plnit. Trasa Jičín, Hradec Králové na kruháči u dálnice D11. Jsou tam sobě dvě osobní auta. Na průtahu Litoměřic mezi Braní dvě osobní auta, takže i tady opatrně. No a ještě se podíváme dál, samozřejmě jižní spojka u Záběhlic směrem na Černý most. Tam je dopravní nehoda, takže se zdržíte. No a vážná nehoda překáží na D2 u Břeclavi. Na 52. kilometru směrem na Bratislavu boural osobák s nákladňákem.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak a vy byste chtěli vědět počasí, tak já vám ho teda řeknu. Aktuálně teda teploty opravdu poměrně nízko. Máme to kolem 4-6 stupňů. No a dnes očekávejte, že ta obloha by mohla být jasná až polojasná a teploty 12 až 16.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

Za chvíličku Jet a taky Bon Jovi, 6.47. Venku opravdu zima dneska, 4-6 stupňů jak jde. No a my se jdeme podívat, no kam jinam, na silnice.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak co pro nás má Lenka?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Kubelské vesmíru do Ústí nad Labem u sjezdu na Letňany je omezení a kolona od Novopatské i od Hloubětína. V Českobrodské vesmíru do Prahy je kolona v Běchovicích. Na východní části Pražského okruhu vesmíru na Smíchov se zdržíte mezi Černým mostem a Štěrboholy a na jižní spojce vesmíru na Černý most je kolona mezi Magistrálou a Spořilovem. Z Global Assistance Lenka.
1: Uzavřená je D2 u Lanžhotu, 53. kilometr, zasahují tady záchranáři u nehody osobáku s nákladňákem, je to směrem na Bratislavu. Jezdí se odklonem přes jezd číslo 48 na Břeclav. Průtah Litoměřic mezi Braní, bacha, dvě osobní auta blokují jeden jízdní pruh. No a trasa Jičín, Hradec Králové na kruháči u dálnice D11, dvakrát osobní.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
10: To je ale zima. Jdu ven.
9: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: S Rockzonem na DABu i na pradědce vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Sedmák lepe na dveře, Renáta slaví svátek ve dnech 12. a 14., což už je vlastně od včerejška, tak po celé republice je pořádaná veřejná sbírka bílý pastelky, což je takový připomenutí Mezinárodního dne bílé hole, tedy v nevidomých, která připadá na 15. října, takže kdybyste náhodou potkali studenty, tak nějak přispějte. Na dobrou věc, my si dáme za chviličku Linkin Park, taky Deep Purple, ale nejdřív ty povinnosti. Vrča, hezky ráno.
1: Krásný ráno, mrkneme kam večer za muzikou a vezmeme to tak trošku od východu. V Ostravě v klubu Barák dneska zahrajou Mork, Soulburn a taky Sabat. V Brně si můžete dát koncert kapel The Valentines a Cosmetic Institute, a to v tamním kabinetu Moose. No a v pražském Cargo Galerii dneska vystoupí Slad s Cyrilem Kaplanem. Tak zapřemýšlejte, kam vyrazíte, a mezi tím si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Skotská policie hledá pohřešovanou Češku. Pardubice čeká poslední zápas Ligy mistrů a kapela Nickelback se vrátí do pražské autoareny. Ve Skotsku se ztratila 48-letá Češka. Tu naposledy spatřili na severu země před 6 dny. Do pátrání se zapojili policisté, pobřežní stráž, potapěči i horští záchranáři. Žena měří přibližně 168 cm a má hnědé kudrnaté vlasy. Přesné oblečení ale není známé. Policie žádá o pomoc veřejnost a předpokládá, že by u sebe mohla mít turistické vybavení a batoh. Čeští diplomaté v Manchesteru jsou v kontaktu s místními úřady. Další podrobnosti ale ministerstvo zahraničí kvůli pátrání a ochraně soukromí nezveřejnilo. Chebsko má novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jde o oblast s divokými prameny minerálních vod. Ty jsou ve střední Evropě raritou. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
3: Nová rezervace ve Slavkovském lese navazuje na louky a mokřady a dobře dostupná je třeba od kláštera v Teplé. Má skoro 7 hektarů a ukazuje, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud bychom je nevyužívali pro svou potřebu. Dřív sice byly i tyto prameny zužitkovávány, a to díky ručně kopaným jímkám. Příroda už ale tyto zásahy téměř překryla.
1: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má větší zájem na dohodě o ukončení války než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň uvedl, že porušování oznámeného energetického příměří vidí na obou stranách. Zelenský přitom tvrdí, že Rusko příměří porušilo a vyzval Spojené státy, aby Moskvu přiměli dohodu dodržovat. Kyjev uvádí, že klid zbraní bude respektovat, pokud tak bude činit i Rusko. Moskva se k příměří podle agentury DPA dosud nevyjádřila.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Pardubic dnes zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö. Oba týmy už mají postup do play-off zajištěný. Hrát se tak bude především o konečné umístění. Pardubice jsou aktuálně třetí a v domácích zápasech soutěže zatím neinkasovali. Polské Tychy porazili 6-0 a švédské Regle 1-0. Duel s Växjö začne na stadionu Dynama v 6 hodin večer. Kanadská rocková kapela Nickelback se 26. června 27 vrátí do pražské O2 Areny v rámci turné Everything Under the Sun Tour. Fanouškům představí sejmenované 11. studiové album, které má vyjít už 30. října. Jako speciální host vystoupí s nimi i britská kapela Don Broco. Dnes nás čeká zpočátku slunečno, ráno se ale teď objeví místy mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách i pršet. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, no a při deletrvajících mlhách bude o něco chladněji.
0: Ostrava, pozor, Horní ulice na křižovatce s Plzeňskou, dvě osobní auta. Na Brněnsku mezi Sokolnicemi, újezdem u Brna, dvě osobní, no a komplikace, pražský okruh 7 km na letiště. Před Komořanským tunelem došlo ke střetu osobáku s nákladním a zdržení počítejte už od sjezdu na Jesenici. No a klasika, samozřejmě výjezd z Prahy po D8, ale přidává se k tomu i Holešovičky. Samozřejmě úprava a omezení ve Kbelský.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak jedem dál, jak jsem slíbil, Linkin Park 7 hodin 4 minuty. No, venku, no nejde to nahoru zatím nějak. 4-6 stupňů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak 7 hodin 18 minut, no jak se jede samozřejmě kolony. Ty už máme a kolony budeme mít a pěkně dlouho. Včera to bylo taky pěkně zasekaný až do skoro polední hodin. Lenko, co víš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směru na letiště na 7. kilometru před Komořanským tunelem došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Se zdržením počítejte od Jesenice. V Kubelské ve směru do Ústí nad Labem u sjezdu na Letňany je omezení a kolona je od Novopatské i od Hloubětína. V Českobrodské ve směru do Prahy je kolona v Běchovicích. Na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov se zdržíte mezi Černým mostem a Štěrboholi a pak před Barandákem do Dobříské. Na jižní spojce ve směru na Černý most je kolona mezi magistrálu a Lanovým mostem. Z Global Assistance Lenka.
1: Tak dobrá zpráva z D2 přichází po nehodě na 53. kilometru na Bratislavu, už projdete jedním pruhem. Je tam ale 7 kilometrů dlouhá kolona. A 25. kilometr D11 ve směru na Hradec, dva osobáky a kolona přes 2 kilometry.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

pokud jedete po D5, tak 29. kilometr na Prahu Bacha, jsou tam na vozovce nějaký rozházený desky polystyrenu, takže tady velký pozor. 7.25, my morning jacket, no a za chvíli další fleše. Pěkný ráno.

0: dáme si za chvíličku kabáty, ty konečně taky nějakým způsobem kvůli virózám ruší turnej na Slovensku, nebo ne ruší, ale přesouvají, abych byl přesnější. Dáme taky No Doubt a podíváme se přibližně za nějakých 8 minut
1: na rádiu Rock Zone.
0: Na další dopravní situaci. Verča je tu, jsou tu fleše, pěkný ráno.
2: Hezký ráno. Houbaři by si měli dát pozor na první mrazíky, na ty jsou citlivé, hlavně hřiby. Houby přešlé mrazem totiž můžou způsobit zažívací potíže. U Ústeckého krajského soudu dneska začíná proces s otcem, který podle obžaloby zavraždil své děti na ubytovně Drahomyšli. Podle policie byl v době činu pod vlivem alkoholu i drog a hrozí mu až 20 let vězení. Americký prezident Donald Trump připustil, že by se mohl během listopadové návštěvy Asie setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. S ním si podle svých slov rozumí. České fotbalistky se pokusí otočit dvojzápas se Skotskem a postoupit do finále baráže o postup na mistrovství světa. Minulý týden podlehli ostrovnímu týmu v Pardubicích 0-2. No a dnešní utkání začne ve 20:15.
1: Radio Rock Zone.
0: Teplota se nám nějak nehýbe, protože když se na to podívám, tak teplota stále kolem 4-6 stupňů. Pěkný ráno.

0: A jdeme na silnice, no.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Veselo je i na Žižkově, a to v oblasti křižovatky Ohrada, protože tam je výluka tramvají, navíc se tam dělá nějaký plynovod nebo vodovod, takže kolony tady jsou taky. Trasa mezi Pískem a Táborem a Záhoří, u Záhoří bourala dvě osobní auta. Hradec Králové, MD Magdaleny Dobromily Retigové na křižovatce s Průmyslovou, dvě osobní auta. No a stojí nám to v Novopatské a Kbelské ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi nebo na Barandějáku v Dobříšské směrem na Smíchov. Tady pevný nervy teda, opravdu. D35 na Olomouc, je tam odstavený nákladní auto na 294. kilometru.
1: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak hustý provoz je. Lenko, ahoj.
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce. Kolony jsou na většině obvyklých místech. Hodně ucpaná je východní Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech. O nic lepší situace není ani v Kbelské ve směru do Ústí a kolona je také od Novopatské. Hodně ucpaná zůstává Průmyslová ve směru do Hostivaře nebo Liberecká do Holešoviček. Global Assistance, Lenka.
1: Tak práce silničářů komplikují provoz na 35 se u Studené Loučky. Ucpané jsou oba směry.
3: Je tam ještě navíc převrácený kamion, takže tam bude na celý den určitě uzavírka.
1: Díky. Po nehodě pořád omezený provoz na D2. 53. kilometr osobák s nákladňákem jezdí se jedním pruhem. No a ještě D11. U Poříčan, pozor, 25. kilometr. Dvě osobní auta v sobě.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
16: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: hodin zhasnou a začne se příprava demolice stožáru vystíhače Liblice. Včera tam byly dokonce i nějaký kolony, protože tam kolabovala doprava. Asi nostalgické rozloučení s těma vysílačema, a to dřív teda byla rušička. No, my pojďme dál, úterý 13. října, Renáta slaví svátek, před námi Offspring a přede mnou Verča. Pěkný ráno.
1: Krásný ráno, po ránu nám na řadě míst pěkně mrzne, teploty pod nulou, meteorologové naměřili v téměř celých jižních Čechách, na Plzeňsku a taky Karlovarsku, no a nemůžu vynechat ani Jeseníky, no a na šumavský Kvildě by se dalo říct, že už mrzlo až praštilo. No a my jsme pojďme trošku zahřát myšlenkou na večera na nějakou fajn muziku, mám tu hned tři tipy na večer. Meat Factory v Praze zahrají Yard Act a Home Canties, brněnský kabinet Mus nabídne koncert do Valentine's, no a kdo dává přednost trošku tvrdší muzice, může zamířit do ostravského baráku na kapely Mork, Soulburn a Sabat. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Povolední vyjednávání pokračují, Panamu zasáhlo další silné zemětřesení a klaun ze Slipknot překvapuje experimentálním projektem. Ve městech a obcích dnes pokračují jednání o povolebním uspořádání. V Praze se vítězné hnutí STAN setkává se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Samostatně s nimi budou jednat také představitelé Spolu. V Ostravě představí hnutí ANO další směřovací vyjednávání na poledním briefingu. Složitá jednání čekají také Jablonec nad Nisou, kde se do zastupitelstva dostalo 7 uskupení. Výsledky komunálních i senátních voleb mají být dnes vyhlášeny ve sbírce zákonů. Středoamerickou Panamu zasáhlo v pondělí večer místního času zemětřesení o síle 6,1 stupně. Epicentrum se nacházelo asi 40 kilometrů jihozápadně od města Soná. Otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Už před týdnem zemi postihlo silnější zemětřesení o síle 7,1 stupně, které zranilo přibližně 30 lidí. Následovalo po něm více než 200 dalších otřesů. Bilance nejnovějšího zemětřesení zatím není známá. V zábavním parku v americké Georgii zemřel člověk a několik dalších utrpělo zranění. Provozovatel následně uzavřel 9 horských drah v 6 svých parcích. Okolnosti nehody ani stav zraněných úřady zatím neupřesnili. Podle svědků jednoho z návštěvníků během jízdy vymrštil vozík horské dráhy. Pro společnost jde o další vážný incident. Její kalifornský park už v září trvale uzavřel atrakci. Po již jízdě hlásí poranění mozku nejméně 100 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Slavističtí fotbalisté chtějí ukončit čekání na výhru. V Lize mistrů ji vyhlížejí už 20 zápasů a dlouhých 19 let. Dnes večer mají příležitost proti azerbajdžánskému Sabahu. Naše reportérka Martina Kroá to hlídá přímo na místě.
3: Zdravím ze zatím prázdného olympijského stadionu v Baku. Fotbalový Sabah vznikl teprve v roce 2017 a už hraje nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Pro pražskou Slavii je sice letos v Lize mistrů papírově nejslabším soupeřem. Podle slavistického obránce Tomáše Vlčka ale neočekávají v hlavním městě Azerbajdžánu jednoduchý zápas.
4: Do soutěže jako Liga mistrů se fakt nedostane žádnej lehkej soupeř. To je velice kvalitní tým. Samozřejmě má nějaký okýnka jako každý, ale hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů.
3: Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský doplnil, že to, že tým nemá takový zvuk, nic neříká o jeho kvalitě.
5: Pak někdy máte tým s obrovským zvukem, s obrovským jménem a aktuálně tu výkonnost prostě nemá.
3: Slavističtí si ale na Sabah věří a roli favorita chtějí dnes potvrdit. Zápas v Baku začíná dnes večer ve 6:45.
1: Sean Clown Kerrion, spoluzakladatel a perkusionista Slipknot, ukazuje svou odvrácenou hudební tvář. Svým projektem Odey Monster vydal nový single Let Me Out, ve kterém metal nečekejte. Místo tvrdých kytar sází na experimentální zvuk a prvky trip-hopu. Skladbu doprovází videoklip vytvořený pomocí umělé inteligence. Clown se tak pouští do zkoumání toho, jak může AI ovlivnit hudební tvorbu. Sám ji přitom už dříve přirovnal k producentovi, kterého máte vždycky po ruce. Dnes nás čeká zpočátku slunečné počasí, ráno ale místy čekejme mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách i pršet. Teploty vystoupí na 12 a 16, no a když bude mlha, tak bude o něco chladněji.
0: Jižní spojka na Baranďák, pozor, za sjezdem na krč v koloně v levém pruhu, dvě osobní auta. D8, 74. kilometr, je to ven z Prahy, odstavený osobní auto. Před vjezdem do Hradce Králové od Jičína na kruháči.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: D1, bacha, 190 km na Vyškov, v koloně v levém pruhu dvě osobní auta. Dobržujte to, prosím vás, teď je to ostuda. Tak jak to vypadá v Praze, Lenko?
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojí v prvém pruhu porouchané auto, regulují provoz tunelech a kolona je od jižní spojky od sjezdu na Krč. Navíc před Barandákem překáží další nehoda. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od plzeňské D5 od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Hodně ucpaná je východní část Prahy, kolony popojíždějí od východní spojky přes Novopatskou až do Kbelské. O nic lepší to není ani v opačném směru od Novopatské přes Černý most až do Štěrbohol. Z Global Assistance, Lenka.
1: No, z Novopatsky se nám hlásí Míra.
3: Takže kdo jede po D10 z Mladé Boleslavy do Prahy, tak to stojí už od toho sjezdu na Černý most, jak Novopatská, tak vlastně ta jižní spojka. Takže počítejte s tím, že dneska si tu Prahu budeme prohlížet trošku déle.
1: Tak si prohlížejte a komplikace na 35 u studené loučky, převrátil se tady kamion.
4: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu

0: Alice in Chains na Radio Rock Zone, 8 hodin 29 minut, Renáta slaví svátek.
1: Na Radio Rock Zone.
0: Dáme si rychlý flash a potom hned likvidu a taky Ariem. Pěkný ráno.
2: Hezký ráno všem. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle. Položit květinu k rakvi bude možné od 10:30, jak sdělil mluvčí divadla. Legendární herec Daber nás opustil v neděli 11. října. Nejméně dva lidé přišli v pondělí o život při ruském večerním útoku na Kyjev, informovala o tom ukrajinská prokuratura. Dříve starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko oznámil, že ruský dron zasáhl výškovou budovu o 25 podlažích. Zabil jednoho člověka a 11 zranil. No a Benátky prohráli i 6. zápas po návratu do italské fotbalové ligy. V Bergámu podlehli 1-3 a 2 góly vítězů dal Nikola Krstovič.
0: A dopoledne si samozřejmě zpestříte taky, protože po 9. Tomáš objedním si svůj song, takže pište jak na Facebook, tak třeba na song@rockzone.cz. Tady jsou Liquido, za chvilku ty slíbení Ariem. Venku teplota, no stále kolem 4-6 stupňů.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a my se podíváme zase na dopravu, 8 hodin 38 minut, jak to vypadá teď aktuálně na D1. 15 km na Prahu došlo ke střetu osobáku s dodávkou, neprojezdný je tady jeden jízdní pruh. D3 exit 79 na České Budějovice, je to na sjezdu na Tábor, taky dvě osobní auta. No a Dašická v Pardubicích tam bacham, je tam nehoda dvou osobních aut. No a Praha, tak zejména teda Kbelská, tam je veselo.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Počasí, dneska bychom sluníčko měli vidět, takže očekávejte, že bude tedy jasno nebo polojasno. Ráno ještě může doznívat nízká oblačnost nebo mlhy, ale teploty, tak ty při déle trvající mlze budou stále kolem 9 stupňů, ale mělo by se vyjasnit. No a potom teploty 12 až 16. Jak to bude vypadat v noci na středu? V noci na středu by teploty opět mohly poměrně dost klesnout, a to až na 2 stupně, takže se připravte na to, že opět bude nějaký takový ten mrazík, možná přízemní. Jinak zítra oblačno, přidají se přehánky a teploty 12 až 17.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: A došlo taky na akcept dnešní ráno, ale to, co má Tomáš pro vás, tak tam vidím akorát, že tam bude mít třeba Nirvánu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Konečně, kdo by neznal Nirvánu, že? 8.47, jak to vypadá v Praze?
2: No, Mišáku, hezké ráno. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stojí v pravém pruhu porouchané auto, regulují provoz tunelech a kolona je od jižní spojky od magistrály. V ulici Na Strži u křižovatky s ulicí v Podzámčí bourala v pravém pruhu dvě osobní auta. Jinak doprava v Praze odpovídá ranní špičce, kolony jsou všude na hlavních obvyklých trasách, jako je třeba Novopatská a Kbelská ve směru na Ústí, nebo Štěrboholská spojka ve směru na Smíchov. Global Assistance, Lenka.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na D11 na 25. kilometru na Hradec Králové. Kolona je tady přes 6 kilometrů. No a míříme na západní Čechy taky. Do Dobřan od Štěnovic Bacha je tady uzavřený příjezd. Je tu nehoda třech osobních aut. Tak pěkný den.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
12: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
15: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Youngblood na Radio Rock Zone, necelá minuta do 9. Hezký úterní ráno vám přeje Tomáš Frede, 13. říjen, Renáty, Kolomani, Geraldové a Geraldy mají dneska svátek, no a samozřejmě, co je důležitý pro nás, Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, možná proto něco můžeme udělat, možná to v našich rukou vůbec není. Co se týče zpráv, tak ty má v paži Veronika, je tady se mnou, pojďme na ně.
1: Ahoj, ještě se předtím koukneme, kam večer za muzikou.

0: Ústeckého krajského soudu dnes začne proces s mužem obžalovaným z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Tragédie se stala letos v březnu a podle policie byl otec v době činu pod vlivem alkoholu i drog. Batole po restituci převezl vrtulník do pražské nemocnice. Následující den ale policie oznámila jeho úmrtí. Muži hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Zubní pohotovost v Plzni čeká ji od ledna změny. Jejím provozovatelem bude nově zubní centrum Nerudovka. Výběr schválili radní Plzeňského kraje. Víc už ale zjistila naše reportérka Klára Fajstová.
1: Centrum Nerudovka nahradí v Plzni od 1. ledna na další 4 roky EUC kliniku na Denisově nábřeží. V pracovních dnech bude fungovat od 18 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 20. V pracovních dnech a o víkendech dopoledne budou péči nově zajišťovat současně dva zubaři. Novinkou bude i větší čekárna a elektronický vyvolávací systém. Kraj bude službu dál financovat nad rámec svých zákonných povinností.
0: Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem. Ten s ním podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká tenistka Siňaková prohrála s ruskou Samsonovou a nezapakuje loňské čtvrtfinále. Na turnaji ve Vůčenu dnes nastoupí ještě Bartuňková, kterou čeká Rakušanka Tagerová. Baskytarista Ian Hill se po více než půl století loučí s aktivním koncertováním s legendárními Judas Priest. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní potíže, především artritida, která mu komplikuje hraní. Během posledního evropského turné navíc bojoval s bolestmi a přetrhl si šlachu v levém rameni. Na pódiu už ho zastupoval Davy Rimmer, baskytarista kapel Uriah Heep a Illigent Youpens, který se nyní stane jeho nástupcem. Hill byl posledním členem původní sestavy, který v Judas Priest působil od roku 70 a po 57 letech se chce věnovat především rodině. Dneska nás čeká zpočátku slunečné počasí, ráno teď ještě čekejme místy mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách i sprchnout. Teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů a při deletrvajících mlhách bude chladněji.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
3: Krásný ráno ještě jednou vám přeju a dáme si nějakou muziku v tuto chvíli, jsou to Evanescence.

0: 9.18.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A tedy ideální čas na to zjistit, jak jsme na tom dopravě. Tu pražskou sleduje Lenka. Jak to tady vypadá tady? Leni, čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na Praze východ na výjezdu ze Zdib směrem na Klíčany. Na kruhovém objezdu došlo k dopravní nehodě, blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Ve Strakonické ulici směrem do centra u sjezdu z Barandovského mostu se střetla dvě osobní auta, v místě je silný provoz, očekávejte zdržení. A ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov regulují provoz v tunelech kvůli nepojízdnému autu a kolona je od jižní spojky od magistrály. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jdem se na to podívat v tuhle chvíli. Zhruba 5 stupňů, skoro jasno. Dnešek má být jasně až polojasný a později odpoledne přibude nějaká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večery na Moravě a ve Slezsku tedy přibývat. Později večer se v Čechách místy vyskytne i déšť, dnešní maxima do 16 stupňů. V noci to klesne k 6 stupňům, zítra bude oblačno na východě a severovýchodě území. Až zataženo, místy se vyskytnou přehánky, teploty o něco vyšší, 12 až 17 stupňů. Mám pro vás Rolling Stones.
1: Radio Rock Zone. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární benátské Simpulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benacka s Impulzem, pojďte se bavit.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Přesně tak, podíváme se na to, co, kde dneska bude burácet či, tak jako třeba i rozjímat. Bude to, myslím, zase žánrově dost rozptyl. Praha, tady v Meat Factory, Yard Act a Home Counties, Slat a Cyril Kaplan v Cargo Gallery, Tender a Mergery v Café v lese na Vintage Wine, můžete do vagónu Godmother a Obstruction, na Sedmice na Strahově, Jasper Snow, Phobia Journal, pardon, a Reflections of Amnesia v Rock Café. V kabinetu Mus, tedy v Brně, jsou The Valentines, no a v baráku v Ostravě Morgue, Soulburn a Sabat. Prostě, jak já říkám, velký temný. Dáme si Guns N' Roses.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 9:45 a dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině. Na dálnici D1 na 190 km směrem na Vyškovce v koloně v levém pruhu srazila dvě auta, takže tam narůstá kolona. No a Praha ve Spořilovské ulici směrem do centra se v levém pruhu srazila dvě auta. Taky kolona v místě na Praze 8 v Písečný na křižovatce s ulicí na Šutce bourala dvě auta. S opatrností, je to tam průjezdný.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Něco málo do 10. hodiny, tohle byl samozřejmě Mamut Wolfgang van Halen a pecka The Spell. Mé jméno Tomáš Freddy, přeju vám krásný raný dopoledne. Dorazila Veronika, pojďme si dát tedy další zprávy, čau.
1: Čau, než dáme ty zprávy, tak ještě kouknem, kam můžete večer za živou muzikou. Jaspers na oku příkladu dneska večer vystoupí v Rock Caféčku v Praze, Godmother v sedmičce na Strahově, no a ve vagonu třeba Vintage Wine. To jsou typy ode mě, vy ještě můžete kouknout k nám na webovky, konkrétně do sekce Club Live, máte tam kompletní výčet koncertů, co a kde se dneska hraje. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Povolební vyjednávání pokračují. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení a slavištiští fotbalisté chtějí ukončit čekání na výhru. Ve městech a obcích dnes pokračují jednání o povolebním uspořádání. V Praze se vítězné hnutí STAN setká se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Samostatně s nimi budou jednat taky představitelé Spolu. V Ostravě představí hnutí ANO další směřování vyjednávání na poledním briefingu. Složitá jednání čekají také Jablonec nad Nisou, kde se do zastupitelstva dostalo 7 uskupení. Výsledky komunálních i senátních voleb mají být dnes

0: Ještě houbařská sezona u konce není. V lesích se teď ale místy dají najít hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Středoamerickou Panamu zasáhlo v pondělí večer místního času zemětřesení o síle 6,1 stupně. Epicentrum se nacházelo asi 40 kilometrů jihozápadně od města Sona. Otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Už před týdnem zemi postihlo silnější zemětřesení o síle 7,1 stupně, které zranilo přibližně 30 lidí. Následovalo po něm více než 200 dalších otřesů. Bilance nejnovějšího zemětřesení zatím není známá.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Slavističtí fotbalisté chtějí ukončit čekání na výhru v Lize mistrů, vyhlížejí už 20 zápasů a dlouhých 19 let. Dneska večer mají příležitost proti azerbajdžánskému Sabahu. Naše reportérka Martina Kroá to hlídá přímo na místě.
2: Zdravím ze zatím prázdného olympijského stadionu v Baku. Fotbalový Sabah vznikl teprve v roce 2017 a už hraje nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Pro pražskou Slavii je sice letos v Lize mistrů papírově nejslabším soupeřem. Podle slavistického obránce Tomáše Vlčka ale neočekávají v hlavním městě Azerbajdžánu jednoduchý zápas.
3: Do soutěže jako Liga mistrů se fakt nedostane žádný lehký soupeř. To je velice kvalitní tým. Samozřejmě má nějaký okýnka jako každý, ale hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů.
2: Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský doplnil, že to, že tým nemá takový zvuk, nic neříká o jeho kvalitě.
4: Pak někdy máte tým s obrovským zvukem, s obrovským jménem a aktuálně tu výkonnost prostě nemá.
2: Slavističtí si ale na Sabah věří a roli favorita chtějí dnes potvrdit. Zápas v Baku začíná dnes večer ve 6:45.
0: Do kina můžete zaskočit na americký snímek Pravda nebo lež. Nový psychologický thriller s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem v hlavních rolích. Víc už poví naše Saša Ptáčková.
5: Spisovatelka Lowen dostane nabídku dokončit sérii autorky Verity, která po vážné nehodě zůstává upoutaná na lůžko.
6: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
5: Na jejím odlehlém sídle objeví tajemný rukopis plný děsivých přiznání.
7: Writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
5: A brzy začne pochybovat, co je pravda a co jen dobře promyšlená lež.
0: Dnes máme slunečné počasí ráno, ale ještě teď se mohou objevovat mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a večer může v Čechách místy pršet. Teploty dneska vystoupí na 12 až 16 stupňů, no a v případě mlhy bude chladněji.
8: Děkujeme pěkně, pojďme za další muzikou. Mám pro vás tentokrát Queen s Davidem Bowiem, Mr. Beck, nebo Horký, že slíže, hezký dopoledne.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.18, Lenka se mi opět hlásí s informacemi, ahoj.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. V Kubelské vesmíru na Ďáblice za sjezdem na Prosek došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Kolona se tvoří od Hloubětina i od Novopatské. V Bělohorské ulici směrem do centra na křižovatce Vypich se střetla tři osobní auta, počítejte se zdržením. V křižovatce Bělehradské a Vocelovy ulice bourala dvě osobní auta. V Poděbradské ulici u nájezdu na Kolbenovu se srazila také dvě osobní auta a ve Spořilovské ulici směrem do centra se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky. Já už mám pro vás živá KRM, dáme si taky Nickelback společně s kytaristou Johnem 5.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
13: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Živák R.E.M., já vás už jen upozorním na hosta pro tento týden, tedy hosté budou hned dva členové kapely plzeňských metalcoreových Severals, tedy samozřejmě řeče o dalším dílu pořadu Odposlech Toma Fredeho, který nás čeká tradičně ve čtvrtek od 13. živě, tady dorazí konkrétně Dominik Fencel, tedy zpěvák Severals a taky baskytarista Ondřej Dobrý. Nejenom o novým albu si budeme povídat. No, my si každopádně jedny Severals dáme právě teď.
1: Radio Rock Zone.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mám tu čerstvé upozornění. V Praze na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem k tunelu Mrázovka se střetla dodávka s osobákem. Počítejte se zdržením v koloně. No a na křižovatce ulic Budějovická a Olbrachtova se střetlo osobně auto s autobusem. Počítejte taktéž se zdržením.
0: Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Solbern a Sabat. Víc toho u nás na webu v sekci Club Life nebo třeba taky na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vrah syna na Lounsku se přiznal. Pardubice čeká poslední zápas Ligy mistrů a drony znovu zaútočily na lodě u bulharského pobřeží. U Ústeckého krajského soudu dnes muž obžalovaný z vraždy svého malého syna prohlásil vinu. Dítě na začátku března na ubytovně v Drahomyšli surově napadl a následující den batole zemřelo v pražské nemocnici. Otec svého činu litoval a souhlasil s navrženým trestem. Hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Podle znalců netrpí duševní poruchou a jeho schopnost ovládat své jednání byla snížena jen mírně. Chebsko má novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jde o oblast s divokými prameny minerálních vod. Ty jsou ve střední Evropě raritou, pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Nová rezervace ve Slavkovském lese navazuje na louky a mokřady a dobře dostupná je třeba od kláštera v Teplé. Má skoro 7 hektarů a ukazuje, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud bychom je nevyužívali pro svou potřebu. Dřív sice byly i tyto prameny zužitkovávány, a to díky ručně kopaným jímkám. Příroda už ale tyto zásahy téměř překryla.
0: Bulharsko oznámilo další dronový útok na dvě lodě v Černém moři, přičemž jedna se potopila. Z poškozeného plavidla s ukrajinským vlastníkem záchranáři evakuovali 15 lidí, 5 z nich utrpělo zranění. Premiér požádal o pomoc Evropskou unii a NATO a nechal si předvolat ruskou velvyslankyni. Přímé důkazy o původci útoku ale zatím chybějí. Podobný incident se v bulharském námořní ekonomické zóně odehrál už minulý týden. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen útok odsoudila a vyjádřila Bulharsku svou podporu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Pardubic dnes zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö. Oba týmy už mají postup do play-off zajištěný. Hrát se tak bude především o konečné umístění. Pardubice jsou aktuálně třetí a v domácích zápasech soutěže zatím neinkasovali. Polské Tychy porazily 6-0 a švédské Regle 1-0. Duel s Växjö začne na stadionu Dynama v 6 hodin večer. Kanadská rocková kapela Nickelback se 26. června 27 vrátí do pražské O2 Areny, a to v rámci turné Everything Under the Sun Tour. Fanouškům představí stejnojmenné 11. studiové album, které má vyjít už 30. října. No a jako speciální host vystoupí britská kapela Don Broco. Máme slunečnou, místy polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách místy i pršet. Teploty dneska vystoupí na 12 až 16 stupňů.
3: Děkujeme pěkně, mám pro vás další muziku, tentokrát si dáme od klasiky jako Ramones až po Serge Tankiana nebo Green Day právě teď.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 11:15 dáme ještě jeden telefonát od Lenky ohledně dopravy. Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna u Chodova na prvním kilometru blokuje provoz hromadná nehoda kolone od 5. kilometru. V centru Prahy v Řeznické ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezený. V křižovatce ulic Horoměřická a v Trníčku zrazilo osobní auto cyklistu. A v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou s Ankarskou se srazilo nákladní auto s autobusem, blokovaný je jeden jízdní pruh, počítej se zdržením. Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky. Před námi Pretenders, jejich živák. Dáme si taky do All American Rejects.
0: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak jenom toho mrknout 11.30, v tuhletu chvíli jsme na nějakých 11 stupních, stále ještě jasno, dnešek by měl být po většinu dne polojasný a později se přižene nízká oblačnost. No, mohlo by taky někde zapršet, odpolední maxima do 16 stupňů, v noci to klesne k 6, no a středa bude zpočátku oblačná, zaprší, postupně se počasí bude vylepšovat, teploty příjemných 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu rychlou dopravu ještě zmákneme. V Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra před nájezdem na dálnici D1 se srazila dvě auta. Počítejte s omezením. V Ostravě na Místecké ulici u odbočky na Hrabůvku směrem do centra. Tam se srazila dvě nákladní auta, blokují jeden pruh. Počítejte s kratší kolonou. No a v Praze Černým mostě v Hejtmanské ulici bourala dvě vozidla. Projíždějte s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: téměř 12. přesně krásný pravý poledne. Tohle byli pánové Morelovi, tedy Tom a jeho syn Roman Morello a taky grandson v této kooperaci v songu One Last Dance. My před poledníma 90. máme určitě další zprávy. Tady se mnou Verča, čau.
1: Čau, ještě se mrknem kam večer za muzikou. V pražský Meat Factory dneska zahrajou Bridgetí Yard Act společně s kapelou Home Counties. V Brně potom v kabinetu Muse vystoupí The Valentines, no a v ostravském klubu Barák vás čeká pořádná metalová sestava, a to v podání Morg, Soulburn a taky Sabat. Kompletní výčet toho a co a kde se dneska hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš kritizuje lídry ANO za volební neúspěch. Trump nevyloučil listopadové setkání se severokorejským vůdcem a klaun ze Slipknot překvapuje experimentálním projektem. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zkritizoval některé stranické lídry za výsledky komunálních voleb. Vyčítá jim, že se málo snažili a spoléhali pouze na značku hnutí, což dotčení politici odmítají. ANO výrazně oslabilo například v Ústeckém kraji a konkrétně v Ústí nad Labem, kde přišlo o půlku mandátů a ztratilo první místo také v Hradci Králové a Jihlavě. Babiš nevyloučil personální změny a odmítl, že by za neúspěchem stála vládní pozice hnutí. Nejstarší zvolené zastupitelce je 92 let, jmenuje se Silva Knedlová a

0: někdo z jejich žáků.
1: Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Slavističtí fotbalisté chtějí ukončit čekání na výhru. V Lize mistrů ji vyhlížejí už 20 zápasů a dlouhých 19 let. Dnes večer mají příležitost proti azerbajdžánskému Sabahu. Naše reportérka Martina Kroá to hlídá přímo na místě.
3: Zdravím ze zatím prázdného olympijského stadionu v Baku. Fotbalový Sabah vznikl teprve v roce 2017 a už hraje nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Pro pražskou Slavii je sice letos v Lize mistrů papírově nejslabším soupeřem. Podle slavistického obránce Tomáše Vlčka ale neočekávají v hlavním městě Azerbajdžánu jednoduchý zápas.
4: Do soutěže jako Liga mistrů se fakt nedostane žádný lehký soupeř. To je velice kvalitní tým. Samozřejmě má nějaký okýnka jako každý, ale hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů.
3: Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský doplnil, že to, že tým nemá takový zvuk, nic neříká o jeho kvalitě.
5: Pak někdy máte tým s obrovským zvukem, s obrovským jménem a aktuálně tu výkonnost prostě nemá.
3: Slavističtí si ale na Sabah věří a roli favorita chtějí dnes potvrdit. Zápas v Baku začíná dnes večer ve 6:45.
1: Sean Clown Carrion, spoluzakladatel a perkusionista Slipknot, ukazuje svou odvrácenou hudební tvář. Se svým projektem O'Day Monster vydal nový single Let Me Out, ve které metal Nečekejte místo tvrdých kytar sází na experimentální zvuk a prvky trip-hopu. Skladbu doprovází videoklip vytvořený pomocí umělé inteligence. Clown se tak pouští do zkoumání toho, jak může AI ovlivnit hudební tvorbu. Sám ji přitom už dříve přirovnal k producentovi, kterého máte vždycky po ruce. Máme slunečno, odpoledne začnou západu přibývat oblačnosti a večer můžeme v Čechách místy čekat i déšť. Teploty dneska vystoupí k 16 stupňům.
6: Děkujeme pěkně, teď už tady před námi 90ková muzika, mám pro vás Pearl Jam, Bruce Dickinsona nebo Red Hot Chili Peppers a přeju vám krásný pravý poledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 12.23, pojďme se podívat na situaci v dopravě. Teď na trase mezi Novým Borem a hraničním přechodem s Německem u Svoru a došlo k dopravní nehodě vozidla, osobního vozidla, pardon, takže opatrně tam. D1, kolona na 8 kilometru směrem od Brna na Prahu, tam se srazilo osobní a nákladní auto, takže zdržení bude ještě narůstat. No a Praha... V Reslově ulici před Jiráskovým mostem směrem na Smíchov se v pravém pruhu srazila dvě auta. Kolona se tvoří od Karlova náměstí.
0: Radio Rock Zone.
2: Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benatska.cz. Benátská s Impulzem, pojďte se bavit.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
7: A rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Je čas,
8: přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
8: Váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: baby.
1: Thank you.
2: Oh, babe. Inex is like živák na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
2: Ale zase pár rychlých informací ohledně dopravy. V Praze na Kruháči v ulici za Brumlovkou havarovalo nákladní auto, takže je tam provoz v omezení. Na příjezdu do Prahy od Brna na úrovni Chodova se srazilo osobní auto s nákladním a s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má 3,5 kilometru. No a ještě jednou Praha, křižovatka ulici Viničná a Kateřinská, tam se střetlo osobní auto s autobusem, provoz je částečně blokovaný.
0: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední informace z dopravy v této hodině, krátce před 13. hodinou. No a připomínám, Pražský okruh 16. kilometr směrem kde D1, v levém pruhu se srazily dvě dodávky, kolona se zatím netvoří. Na trase z Liberce směrem na Friedland za Albrechticemi probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, zasahuje tam na místě policie. No a ještě upozorním, na dálnici D46 na 27. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchaná dodávka a blokuje pravý jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Starý dobrý inkubus na rádiu Rock Zone, polední 90 jsou za náma, minuta a něco málo zbývá do 13. Hodiny, tedy krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady se mnou ještě stále Verča, pojďme si dát ještě jedny zprávy.
1: Ahoj, ještě koukneme, kam večer za muzikou. V pražský Cargo Galerii vystoupí dneska Slad společně s Cyrilem Kaplanem. V Brně si můžete dát třeba koncert kapel The Valentines a Cosmetic Institute. Mrkněte ještě k nám na sociální sítě nebo na naše webovky do sekce Club Life. Máte tam i další tipy, co večer podnikat. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pomník Palackého v Praze prochází velkou očistou. Plzeňský kraj zdražuje jízdné a Pardubice čeká poslední zápas Ligy mistrů. Pomník Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází velkou očistou. Specialisté ho zbavují řas holubých extrementů, prachu i žvíkaček. Čištění potrvá zhruba 2 dny. Zástupce společnosti Kercher Michal Štoucar vysvětlil, jak šetrné čištění probíhá.
3: Používáme naše horkovzdušné tlakové myčky, které odstraní ty mikroskopické a organické nečistoty, které se tady v průběhu toho roku, kdy se vlastně ta socha nečistila, usadily.
1: Pomník pochází z roku 1912. Připomíná českého historika a politika Františka Palackého a symbolizuje úspěšnou emancipaci českého národa. Plzeňský kraj zdražuje jízdné. Víc od ledna zaplatí lidé cestující osobními vlaky i autobusy ve vnějších zónách integrované dopravy mimo Plzeň. Týká se to podle naší zpravodajky Kláry Fajstové jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného.
4: Hezký den, zdražení jízdného je podle kraje reakcí na růst provozních nákladů, hlavně nafty a elektřiny, na inflaci a změny DPH. U jednorázových jízdenek se zvýší cena za průjezd s prvními 3 vnějšími zónami. Jednotlivé jízdné z Plzně do Švihova, Staňkova a Kralovic, tedy přes 3 zóny, tak zdraží ze 4,50 na 2,60 korun. U předplatného jde o mírné zdražení. Ceny zvednou také turistické jízdenky nebo přeprava psů a zavazadel.
1: V zábavním parku v americké Georgii zemřel člověk a několik dalších utrpělo zranění. Provozovatel následně uzavřel 9 horských drah v 6 svých parcích. Okolnosti nehody ani stav zraněných úřady zatím neupřesnili. Podle svědků jednoho z návštěvníků během jízdy vymrštil vozík horské dráhy. Pro společnost jde o další vážný incident. Její kalifornský park už září trvale uzavřel atrakci, po její jízdě hlásí poranění mozku nejméně 100 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Pardubic dnes zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö. Oba týmy už mají postup do play-off zajištěný. Hrát se bude především o konečné umístění. Pardubice jsou aktuálně třetí a v domácích zápasech soutěže zatím neinkasovali. Polské Tychy porazily 6-0 a švédské Regle 1-0. Duel s Växjö začne na stadionu Dynama v 6 hodin večer.

0: sestavy, který v Judas Priest působil od roku 1970. Dneska máme slunečnou, místy polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a večer může i pršet. Teploty dneska vystoupí maximálně k 16 stupňům.
1: Děkujeme pěkně a dáme si další muziku. Tentokrát mám pro vás třeba Alice Coopera nebo Linkin Park.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, šoupneme jednu dopravu, ať se tak nějak orientujeme krátce po čtvrt na dvě. Praha, no, zpropadená Praha. V Křižovatce ulici Viničná Kateřinská se střetlo osobní auto s autobusem, provoz je tam částečně blokovaný. Na jižní spojce směrem k Barandáku před sjezdem na magistrálu stojí porouchaný kamion. Do kolony vjedete před sjezdem na Chodovskou. No a v Liberci v Jungmanově ulici bouralo osobní auto s nákladním. Je tam policie, projíždí se jedním pruhem. Mám pro vás YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Divoký živák, White Stripes na Rádio Rock Zone. A pojďme to omrknout ještě jednou společně, co kde dneska. Tak co se Prahy týče Yard Act, tak je Home Counties v Meat Factory, na Cargo Gallery Slat a Cyril Kaplan, Tender a Mergery v Café v Lese, Vintage Wine ve Vagónu, Get Mother a taky Obstruction na Sedmice na Strahově. V Rock Café Jasper Snow, Fobia Journal a taky Reflections of Amnesia. V brněnském kabinetu Moose, The Valentines a v ostravském baráku Morg, Soulburn a Sabat. Já mám pro vás Revivalists.
0: Radio Rock Zone.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
10: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.
13: Naprostá dávno klasika od Sum 41 na rádiu Rock Zone. Já se s vámi a už jen rozloučím. Od 14. Šimon Kalousek, taky Saša Ptáčková. Užijte si zbytek dne. Dáme si to zase zítra opět od 9. raní. Ostatně jako vždycky. Do té doby čus.

0: Je to zhruba 3 týdny, co švédská legenda Europe vydala svoje nový album Kam kde jsme dnes. No a to album otvírá právě song, který před malou chvílí dozněl One on One tady u nás na rádiu Rockzone.
1: A je fantastický, zda mi se ohromně líbí.
0: Ano, chlápci prostě nestárnou. Tak za necelý 2 minuty je tady 14. hodina. Od mikrofonu už vás zdraví Šimon Kalousek. Tuhle chvíli krásný úterní odpoledne s datem 13. října. Renaty mají dneska svátek, tak dáme všechno krásný a máme taky Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Sice nevím, jak my smrtelníci jim dokážeme zabránit, ale třeba jo. Každopádně Sašenka je tu se mnou ve studiu, aby nám řekla, co je novýho. Ahoj.
1: Je to tak, jak slyšíte, už se nemůžu dočkat pohodový odpoledne. A úvodem zpráv samozřejmě hodíme lehký oko na počasí, aneb jak to bude tedy vypadat dneska v noci. Teploty okolo 10 až 6 stupňů. Jinak má být zataženo, místě zaprší, no a zítra teploty vyšplhá až k 18. Místě nějaký déšť, ale více řekneme za malou chvíli. Kam dneska za muzikou? To je samozřejmě otázka. My vám můžeme nabídnout třeba Vagon. Tam hezky pěkně v 21 hodin vystoupí třeba kapela Vintage Vine. No a pokud jste z Brna, můžete si dát v kabinetu Muz, kde to žije, partičku The Valentines anebo Cosmetic Institute. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: ČES míří k soudu v Lucembursku. Kvůli výhruškám ve škole na Jihlavsku zasahovala policie a Vlasta Redl ruší koncerty. Energetická společnost ČES se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Dayek Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČES ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Dayek Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Policie dnes ráno zasahovala v základní škole v Lukách nad Jihlavou. Jeden z žáků vyhrožoval spolužákům i samotné škole. Vedení školy zalarmovalo tísňovou linku kolem 9. hodiny. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Podle mluvčí Dany Čírtkové šlo o neurčité hrozby. Policie ocenila rychlou reakci pedagogů a případ vyšetřuje pro podezření z nebezpečného vyhrožování. Další podrobnosti kvůli nízkému věku chlapce nezdělila. Brněnští dopraváci se pokusili vyřešit apokalypsu vlastníma rukama. Po včerejším dopravním kolapsu v jeho západní části města vypnuli semafory a provoz řídili sami. Dnešní situace tak byla podle policejního mluvčího Pavla Švába o něco klidnější. A to nejen díky kolegům, kteří řídili křižovatky.
3: Signální plány byly doupraveny na křižovatkách Hlinky Pisárecká, Veslařská Pisárecká a také Hněvkovského Kaštanova. Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně.
1: Provoz v Brně od včerejška citelně zasahuje oprava pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Řidiči musí rekonstrukci strpět až do 20. listopadu. V zácpách se zasekávají hlavně autobusy a trolejbusy, které nabírají i víc než půlhodinová zpoždění. Dopravní podnik radí jezdit po Brně hlavně tramvajemi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí do Afriky, a to poprvé od roku 1993. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. Písničkář Vlasta Redl ruší ze závažných zdravotních důvodů všechny koncerty do konce roku, oznámil to jeho manažer Karel Jiříček. Jde o 11 plánovaných vystoupení, z nichž první mělo proběhnout už dnes večer. Management chce náhradní termíny oznámit během následujících 2 týdnů. Populární hudebník působí na scéně přes 50 let a podílel se na téměř 60 albech. Fanoušci mu na sociálních sítích vyjadřují masivní podporu. A na úplný závěr počasí, jak jsem slíbila. Zítra má být zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou a ukáže se i slunce. K tomu 13 až 18 stupňů maximálně.
0: Tak to bychom měli. Já děkuju za zprávy, Sašence. Co si dáme po 14. hodině z muziky Black Label Society, Soul Asylum a na úrodiny Škvory a jejich strašná na kolena.

0: roce 1980 vydal Bruce Springsteen svoje slavný dvojalbum The River, no a na něm se nachází i tenhle ten hit Hungry Heart.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se pojďme podívat na silnice, 14 hodin 17 minut, z Prahy se hlásí Kuba, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na ulici ke Karlovu bourala dvě osobní auta. Dejte pozor na Bulovce, bourala tam také dvě osobní auta na křižovatce. Na dopravní nehodu pozor i v Inonicích na Klikaté ulici. Postojíte se na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1 od 10. kilometru až po dopravní nehodu na prvním kilometru u Chodova. A problémový zůstává východ Prahy, konkrétně mezi Štrbohly a D10. Se místy popojíždí z obou stran. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Na dálnici D11 na 3. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, kolona se ale zatím netvoří. V Karviní v Dečického ulici došlo k nehodě, ke který nemám bližší informace, kromě toho, že místo je průjezdný s opatrností, a pozor taky na výjezdu z hranic směrem na Valašský Meziříčí, kde havarovalo osobní auto, místo nehody je průjezdný bez držení. Dáme Stinga a dáme taky letošní pecku od Pretty Reckless, Love Me, už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Pomáháme s Europlazmou!
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuálně máme v Česku povětšinou polojasno a teploty v průměru kolem 15. V noci na zítřek počítejte s tím, že se zatáhne a místy zaprší. Teploty se budou v Čechách pohybovat mezi 10 a 6 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladnějc. Zítra tedy ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. No a teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů. Co dáme dál? Halloweeny a nebo tak Dropkick Murphys a jejich předělávku folkový klasiky We Shall Overcome.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14 hodin 43 minut před zprávama ve 3 ještě rychlej pohled na silnice. Tady v Praze pozor ve Stodůlkách na křižovatce ulic pod kulturním domem u křižovatky s ulicí Hildy Čihákové bouralo osobní auto do lampy. Projedete tam s omezením. Pozor i na kruhovém objezdu před nájezdem na D11 u Jaroměře směrem od Náchoda. Tam zasahují záchranáři u nehody nákladního auta s osobním. Počítejte s kolonou. Na Chrudimsku mezi Prosečí a Novými hrady u odbočky na Bor u Skutče havarovaly dvě nákladní auta. Jedno skončilo po nehodě mimo vozovku během vyprošťování. Počítejte s omezením provozu. A na Šumpersku mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou před Studenou Loučkou probíhá v místě dopravního omezení vyproštění kamionu po nehodě. Projíždí se tam kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Řecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Aerosmith, rok 1993 a jejich tehdejší hitovka Crazy na rádiu Rockzone. Tak jo, přátelé, za půl minuty je tady 15. hodina. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, pohodový úterní odpoledne, se mnou už taky Sašenka ve studiu, aby nám řekla, co je kde novýho.
1: To ahoj. Si pište na zdar, krásný odpoledne. Všechno vám to prozradím. Podíváme se úvodem zpráv na to, kam byste mohli vyrazit za muzikou. Tentokrát zamíříme do, nebála bych se říct, legendární strahovský sedmičky tady v Praze, kde dneska vystoupí Godmother a taky Obstruction. Pokud jste z Ostravy, tak v neméně legendárním baráku dneska zahrají Morg, Soulburn a taky Sabat. Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to, no a ještě mrkneme na počasí, jak jinak. Dneska v noci teploty okolo 10 až 6 stupňů, jinak má být zataženo, místě zaprší. Zítra teploty vyšplhají až k 18 stupňům, ale víc řekneme za chviličku po zprávách, pojďme na ně. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pohonné hmoty opět podraží, dospělí podle průzkumu často konzultují duševní zdraví s AI a clown ze Slipknot překvapuje experimentálním projektem. Pohonné hmoty v Česku od zítřka opět podraží. Ministerstvo financí zvýšilo cenové stropy pro benzín i naftu. Litr benzínu se bude moci nově prodávat maximálně za 47 korun a 21 haléřů. Nafta nejvýše za 48 korun a 61 haléřů. U benzínu jde o nárůst stropu o 630 haléřů. Nafta může zdražit o 25. Regulace cen paliv reaguje na napětí na Blízkém východě a omezení dodávek saudské ropy do evropských rafinerií. Stát vyhlašuje stropy každý pracovní den. Na prémiová paliva se omezení nevztahuje. Třetina dospělých Čechů řeší své duševní zdraví s umělou inteligencí. Mezi mladými lidmi je to dokonce více než polovina. Na odborné konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá bezpečnostní doporučení pro veřejnost i lékaře. Podle průzkumu agentury PAQ Research lidem technologie pomáhá se stresem, přináší ale vážná rizika. 13% lidí kvůli radám z počítače odložilo návštěvu lékaře. 8% respondentů dokonce na doporučení umělé inteligence svévolně změnilo užívání léků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch varoval, že technologie nesmí nahrazovat odbornou péči. Letiště v německém Norimberku dnes ochromil poplach. Celý areál na hodinu uzavřela a obklíčila policie. Důvodem bylo podezření na ohrožení na palubě letu z řeckého ostrova Korfu. K civilnímu stroji odstartovaly dvě stíhačky Eurofighter a doprovodili ho bezpečně na přistávací dráhu. Zásah spustilo zadání poplachového kódu na palubě letadla. Prohlídka stroje následně potvrdila, že žádné nebezpečí nehrozí. Během uzavírky museli spoje přistávat v Mnichově, Frankfurtu nebo Stuttgartu. Norimberské letiště přitom řešilo potíže už v noci, kdy piloti hlásili podezření na neznámé drony.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Slávističtí fanoušci přijeli do Ázerbajdžánu za výhrou a exotikou. Večer v jeho hlavním městě hrají sešívaní fotbalovou ligu mistrů proti Sabahu. Přímo na místě na pomezí Evropy a Asie máme reportérku Martinu Kroa.
3: Zdravím z ulic zakavkazského Baku. Dnes jsem vyrazila do historického centra autem a místní šoféři se s tím nemažou. Je krásně teplo a slunečno a pozitivně naladění jsou i slavističtí fanoušci.
4: Myslím si, že to bude jízda a vyhrajeme 3-0.
5: Chceme zažít pořádnou atmosféru, ale samozřejmě výhra pro Slaviu.
6: Určitě dneska vyhrajeme.
3: A proč jste si vybrali zrovna Sabah, proč zrovna Baku?
6: No, protože to je destinace, kam se člověk jen tak jako nepodívá. A

0: Clown se tak pouští do zkoumání toho, jak může AI ovlivnit hudební tvorbu. Sám ji přitom už dříve přirovnal k producentovi, kterého máte vždycky po ruce. No je to otázka, nicméně my si teď dáme počasí závěrem, jak jsem slíbila, zítra má být zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm, během dne srážky postupně ustanou, místy se ukáže i slunce a denní maxima 13 až 18 stupňů.
1: Děkujeme pěkně a pojďme rovnou na další muziku. Po 15. hodině tady mám pro vás Green Day, taky Queeny, no a na úvod hodiny Linkin Park a What I've Done, tak ještě jednou pohodový odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jedna z nejslavnějších desek legendárních Judas Priest vyšla v roce 1980 pod názvem British Steel, no a obsahovala mimo jiné i tuhle hitovku Breaking the Law.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme čerstvý pohled na silnice, 15 hodin 18 minut, jak to teď jede v Praze, to už je otázka pro Kubu z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne v Praze ve Studu Lukách na křižovatce ulic pod Kulturním domem u křižovatky s ulicí Hildy Čihákové. Boural osobák do lampy, projedete tam s omezením. V Legerově ulici u Fignerova náměstí se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, očekávejte tam zdržení v koloně. Stále čekejte fronty z obou stran na východě Prahy, konkrétně od Štěrbohol okolo Černého mostu k D10 a také přes Novopatskou a Kbelskou ulici až k Letňanům, kde je zúžená vozovka. A ucpaný je stále příjezd do Prahy od Brna po dálnici D1. Boudalo se na 14. kilometru a také na 1. kilometru u Chodova. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Podíváme se i mimo Prahu na Liberecku v Mníšku. Ve Frýdlantské ulici u křižovatky s Oldřichovskou srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahou záchranáři, počítejte se zdržením. V Pardubicích ulici na Třísle u křižovatky s Bubeníkovou bouraly dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Na Klatovsku za výjezdem ze Sušice směrem na Horažďovice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte tam s omezením provozu. Na Přerovsku v Miloticích nad Bečvou na místní silnici u čistírny odpadních vod bouraly dvě osobní auta a v Šumperku v Žerotínově ulici u křižovatky s Jesenickou taktéž dva osobáky v sobě, na místě je částečně blokován jeden jízdní pruh. Co nás čeká dál? Rolling Stones a taky jedna z horkých novinek Imodium ve spolupráci s Vojtánem a song All Inclusive.
1: Radio Rock Zone. Himmler, Gottdonner, Vector, Kruzeis, Element. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Sympulzem. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Doktor Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benácká s Impulzem, pojďte se bavit.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
11: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Limp Bizkit a jejich předělávka songu Fate, tedy songu původně od George Michaela, ještě jsme si to navíc dali v živém provedení, takže to berte jako pozvánku na 18. hodinu, kdy dorazí můj kolega Frank, no a s ním si dáte celou hodinku živáku na tělo, neboli náš pravidelný to pořád nekonečný koncert. No a když už jsme u té živé muziky, jdeme se rovnou taky podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a vzhledem k tomu, že se toho děje opravdu hodně, tak vás odkážu i na náš web rockzone.cz do sekce Club Life, případně na naše sociální sítě, kde si v klidu kompletní seznam hudebních akcí na dnešní večer můžete projít. Takže tady v Praze dneska v Meat Factory skvělá britská parta Yard Act, určitě doporučuju jako support jejich krajiny Home Counties. Další britská formace Tender zahraje dneska v Kafé v lese a předskočím český Maržary. Na Cargo Gallery zahrajou Slad a Cyril Kaplan, ve vagonu Vintage Wine a Kalsary Kennet. Na sedmice na Strahově dvě švédský metalový formace Godmother a Obstruction a v Rock Café Jasper Snow, Phobia Journal a Reflections of Amnesia. V Brně dneska v kabinetu Moose the Valentines a Cosmetic Institute, no a v Ostravě zase něco pro příznivce metalu. V baráku zahrajou norský Morg, holandský Soulburn a japonský Sabbath. Pojďme dál, Def Leppard a předtím taky Royal Blood a Honey Brains.
2: Slavit se mohou různá výročí, ale známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jeden pohled na dopravu v téhle hodině, než se ve čtyři dáme další zprávy. Kuba nám poví, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. Ucpaný zůstává východ Prahy. Přerušované kolony se táhnou od Záběhlic, od jižní spojky až po D10. A také od D10 přes Novopatskou a Kbelovskou ulici po Letňany, kde je zúžení. Jižní spojka je ucpaná tradičně i v protisměru, v úseku mezi Krčí a Barandiákem. V Jílemnického ulici u Československé armády bourala dvě osobní auta a také dvě osobní stojí po nehodě na Modletické ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, já tady z Prahy připojím ještě Barandov, pozor ve Voskovcově ulici u křižovatky s Wassermanovou, dva osobáky v sobě, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a dvě osobní auta se srazily taky na Žižkově v Lucemburský, tam projedete s omezením. Na východní spojce Pražského okruhu u Černýho mostu směrem na D10 bouralo osobní auto s nákladňákem, připravte se na zdržení. Na dálnici D1 za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovaly dvě osobní auta, které blokují jeden pruh, zdržení je zatím kolem 5 minut a na D11 u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu narazilo osobní auto do dopravní značky, blokuje částečně provoz, zdržení je zatím nárazový.
0: Radio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
7: To je ale zima. Jdu ven.
6: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Three Days Grace nás hudebně doprovodila tady na rádiu Rock Zone k 16. hodině se songem Mayday. V tuhle chvíli vás zdraví z moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek. Příjemný úterní odpoledne, se mnou už taky Sašenka, pojďme si dát další zprávy, ahoj.
1: Jasně, vrhneme se do toho, pohodový odpoledne. No a úvodem taky hodíme oko na počasí, však jsme na to zvyklí, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty by se měly motat okolo 10 až 6 stupňů, jinak má být v noci zataženo a místy zaprší. Zítra vyšplhají teploty k příjemným 18 stupňům, ale více řekneme samozřejmě za chviličku. Kam vás pozvu za muzikou? Tentokrát zamíříme třeba do kabinetu Muz v Brně. Tam dneska vystoupí partičky The Valentines anebo Cosmetic Institute. No a v baráku, to znamená v Ostravě samozřejmě, norská kapela Mork, společně s nimi třeba také nizozemští Soulburn anebo japonští Sabat. Tak to bude teda zajímavý večírek. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albert hlásí problémy, kauza Czech Casting se vleče už 6 let a Pardubice čeká poslední zápas Ligy mistrů. Obchodní řetězec Albert řeší rozsáhlý kybernetický problém. Českým zákazníkům od včerejška nefunguje mobilní aplikace Můj Albert. Slevy proto pokladny odečítají automaticky a lidé nepřijdou ani o nasbírané body. Samotné prodejny v Česku zůstávají otevřené. Mnohem vážnější situace panuje v Nizozemsku. Tamní síť Albert Heijn musela kvůli výpadku IT systému a logistiky zastavit rozvoz online nákupů a potýká se s výpadky v zásobování čerstvým potravinami. Společnost preventivně odpojila část infrastruktury. Únik klientských dat zatím nezaznamenala. Česká auta na autosalonu v Paříži si nejspíš fotili zahraniční špioni. Odhalili je kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz. Vedoucí redaktor automobilové rubriky František Dvořák popsal, že se špionáží na veletrhu nepotkal poprvé.
3: Jezdím na autosalony 25 let, to už poznáte, když fotí podivné věci. Oni tam byli jako jedni z posledních a bezkrupulózně tam to auto prolézali. Ostatně na jedné z těch fotek je vidět, že tam u toho klečí a fotí něco ze spoda z té řádka.
1: František Dvořák tvrdí, že špioni mluvili blíže neurčeným slovanským jazykem. Podle jeho názoru to byla bulharština. Najmout si je ale podle Dvořáka mohl kdokoliv. Třeba pro Čínu prý kdysi na autosalonu ve švýcarské Ženevě šmejdili po vystavených autech francouzští penzisté. Kauza Czech Casting nemá ani po více než 6 letech od policejní razie termín hlavního líčení. 9 lidí čelí obžalobě z obchodování s lidmi. Podle státní zástupkyně lákali ženy na modeling a manipulací je dotlačili k natáčení porna. Spis teď leží u pražského vrchního soudu, kde obžalovaní napadli úhradu znaleckého posudku jedné z poškozených. Obžaloba se týká 18 žen. Kriminalisté navíc v oddělené větvi dál pátrají po dalších možných obětech. Obvinění vinu odmítají a hájí se podepsaným smlouvami. V případě odsouzení jim hrozí až 12 let vězení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Pardubic dnes zakončí základní část Ligy mistrů domácím zápasem proti švédskému Växjö. Oba týmy už mají postup do play-off zajištěný. Hrát se tak bude především o konečné umístění. Pardubice jsou aktuálně třetí a v domácích zápasech soutěže zatím neinkasovali. Polské Tychy porazili 6-0 a švédské Rögle 1-0. Duel s Växjö začne na stadionu Dynama v 6 hodin večer. A podíváme se i do světa filmu. Do kina totiž můžete zaskočit na americký snímek Pravda nebo lež, nový psychologický thriller s Anne Hathaway, Dakota Johnson a Joshem Hartnettem v hlavních rolích. Spisovatelka Lowen dostane nabídku dokončit sérii autorky Verity, která po vážné

0: Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
1: Děkujeme pěkně, nabídka muziky po 16. hodině. Tak prosím vás, Jorn, taky Tři sestry jako otvírák Offspring, Spare Me the Details.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární punkáči Sex Pistols, rok 1977 a klasika God Save the Queen na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od punkové klasiky k dopravě, 16 hodin 18 minut, Kuba nám poví, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne v Praze ve Studulkách na křižovatce s ulicí pod Kulturním domem. U křižovatky s ulicí Hildy Čihákové boudal osobák do lampy. Očekávejte tam omezení provozu. V Legerově ulici u Fignerova náměstí stále stojí v levém pruhu dva osobáky po nehodě. Počítejte tam s kolonou. A zdržíte se stále například na východě Prahy na spojce mezi Štěrboholy a D10 a ucpaná je cesta na Ústí nad Labem po Novopatské a Kvelské ulici. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. V Uherském Hradišti ve Větrné ulici zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. Čekejte tam omezení provozu. Ještě jednou Uhersko-Hradišťsko, na trase z Uherského Brodu směrem na Uherské Hradiště na výjezdu z Veletin havarovaly 3 osobní auta. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Na trase z Holešova do Zlína na výjezdu z Hradskové havarovalo osobní auto. Při nehodě došlo k úniku oleje, projíždějte tudy opatrně. Na trase z Pohořelic na Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny havaroval motorkář, nehodu šetří policie a v Olomouci na Masarykově třídě probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením a se silným provozem. Red Hot Chili Peppers a předtím taky novinka od Guns N' Roses, Nothing.
1: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T., Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
14: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuálně v Česku převážně polojasno, teploty v průměru kolem 14 stupňů. Co se týče předpovědi, tak v noci čekáme zataženo a místy taky déšť, teploty mezi 10 a 6 stupni. Zítra tedy ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou a místy se, představte si, ukáže i slunce. No a teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů. Před náma Scorpions a taky Ozzy Osbourne, Guts of Rock'n'Roll.
2: Slavit se mohou různá výročí, ale známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pomalu se blíží 17. hodina, s ním další zprávy, teď nám ale ještě Kuba řekne, jak to vypadá v Praze s dopravou, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Přerušované kolony zůstávají v Praze, například na východě na spojnice od Spořilová kolem Štrbohol a Černého mostu k D10. Dopravní omezení komplikuje průjezd na Kbelské u Letňan, kolony čekejte od Hloubětína a také přes Novopatskou od D10. Na Žižkově na Lucemburské ulici bourala dvě osobní auta a také dvě osobní stojí po nehodě na ulici generála Šišky na úrovni observatoře směrem na Libuš. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Z Prahy přihodím ještě Pankrác. Pozor, v Milevské ulici u křižovatky s Horáčkovou bourali tam dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. V Hradci Králové v ulici Akademika Bedrny se srazily dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A pozor, i ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici u křižovatky s Jeronýmovou havarovali tam tři osobní auta, na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
5: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Pixies nám dohráli na Radio Rock Zone pár vteřin před 17. hodinou, tedy ve chvíli, kdy už vám zdraví opětovně od mikráku Šimon Kalousek. Krásný odpoledne úterní s datem 13. října. No a dneska to uteklo jako voda, protože před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den. Pojďme ji zahájit taky dalšíma zprávama v podání Sašenky. Ahoj.
1: Samozřejmě pustíme se do toho, krásný odpoledne. Úvodem samozřejmě hodíme voku, kam byste mohli za muzikou, pokud máte chuť. Tradiční keltský úterý dneska probíhá v Praze ve vagonu hezky pěkně. V centru v 21 hodin vystoupí kapely Vintage Wine a taky Kalsary Kenneth, jestli to čtu správně, těžko říct. Co vám můžu nabídnout dále, je třeba Rock Café hnedka naproti, kde si užijete partičky Jasper Snow, Phobia Journal anebo Reflections of Amnesia. No a podíváme se ještě na počasí, jak se k tomu přioblíct. No, trošičku víc, teploty mají klesnout na 10 až 6 stupňů. V noci jinak bude zataženo a místy zaprší. Zítra ale ku podivu teploty vystoupají až k 18, ale více řekneme za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČES se obrátí na lucemburský soud, uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy a Mastodon přimíchali do vinilů pravěký prach. ČES bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci polostátní firmy jsou přesvědčeni, že uspějí. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš. Aktivit společnosti ani zákazníků v Česku se to podle něj nedotkne. ČES včera na webu oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gasnet. V kauze Diag Human se česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. Cestovní kanceláře aktuálně zájezdy do Saudské Arábie nenabízejí a letiště v Riádu na přestupy nevyužívají. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři převezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Fotbalisté pražské Slávie dnes chtějí konečně vyhrát v Lize mistrů. Na úspěch v podobě 3 bodů pražský klub čeká 19 let. Dnes sešívané čeká v Baku azerbajdžánský mistr Sabah. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský vidí v jeho hře prvky využívané třeba Barcelonou.
3: Ty principy jsou vlastně hodně podobný. Je to tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. V momentě, kdy je hodně pod pressingem, tak se umí opřít i o ty rychlý křídla. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: Zápas druhého kola základní fáze fotbalové ligy mistrů Sabah Slavia začíná dnes v 18.45. Mastodon posunuli pojem fosilní deska na úplně novou úroveň. Limitovaná edice čerstvého alba Marrow Deep obsahuje prach z pravěkých zubů mastodonta, které kapele před 20 lety daroval fanoušek. Muzikanti je nechali rozdrtit a přidali do vinilů. Těch vzniklo pouhých 170 kusů. Album Marrow Deep vyšlo 28. srpna. Jeho pravěká vinilová edice se má začít rozesílat 16. října. Mrkneme ještě na počasí. Zítra má být zpočátku oblačno, zataženo místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou a vypadá to i na nějaký slunce. K tomu 13 až 18 stupňů max.
0: Tak jo, děkujeme velice za zprávy, Sašence. Po 17. hodině Jonathan Davis, Lucie a novou rodiny Sum 41 in Too Deep.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Velká legenda Rolling Stones a hitovka z roku 1969 Honky Tonk Women na rádiu Rock Zone.
1: Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, jdeme se podívat na silnice, 17 hodin 19 minut, čerstvý informace z Prahy nám dodá Kuba z Globálu, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne, stále čekejte zdržení na hlavních tazích ve městě kvůli silné odpolední špičce. Zdržíte se například na jižní spojce, konkrétně mezi Krčí a Barandákem, v protisměru od Spořilova až po Štěrboholi a dále až po nájezd na D10 kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se i na Novopatské a Kbelské ulici k nájezdu na Letňany, kde je zúžená vozovka. Bouralo se na příjezdu do Prahy na Cínovecké ulici od Ústí nad Labem za sjezdem na Staré Ďáblice. Doprava tam zpomaluje. A problémy hlásí řidiči také například z Jarova, z křižovatky na Hartigově ulici a spojovací z Globásistán z Kuba.
0: Kubo, díky. Každopádně z Prahy to není úplně všechno. Ve Vinoři aktuálně pozor v Mladoboleslavské ulici. Bourali tam dva osobáky. Čekejte zdržení v obou směrech. V Modřanský u křižovatky s Pikovickou taktéž bourali dvě osobní auta, na místě částečně blokovaný jeden jízdní pruh a v Praze Dolních Počernicích Českobrodský za odbočkou do ulice Národní Hrdinu směrem do centra blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, tam počítejte s kolonou a se zdržením. Na dálnici D11 na 8. kilometru směrem od Hradce na Prahu havarovalo osobní auto s nákladňákem, kolona se tam zatím netvoří. Na D5 na 28. kilometru směrem od Prahy na Plzeň bouraly tři osobní auta, na místě zasahuje policie, projíždí se bez zdržení a v Ústí nad Orlicí v Moravské ulici u křižovatky s Lázeňskou dvě osobní auta, na místě zasahuje policie a doprava tam zpomaluje. Všem řidičům šťastnou cestu, my si dáme Metaliku za chvíli a předtím taky letošní věc od Foo Fighters Window.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Živák od Green Day, Wake Me Up When September Ends, 17 hodin 36 minut. Já v rychlosti připomenu, že celá hodinka živáků vás čeká samozřejmě od 6 u Franka, a to v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Ode mě ještě Sting, nebo Alice Cooper za chvíli a All Night.
1: Slavit se mohou různá výročí, ale známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než se rozloučíme pro dnešek, tak se podíváme na dopravu. Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Problémová Praha zůstává stále. Přerušované kolony se táhnou například od jižní spojky od Krče, dále na východ okolo Černého mostu a přes Novopatskou a Kbelskou po Letňany. V protisměru jsou na trase fronty u Černého mostu a Štrbohol. Magistrála popojíždí z obou stran. A pozor na Modřanské ulici u křižovatky s Pitkovickou, kde bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Připojím střední Čechy ještě za Hořany směrem do Kutné Hory. Bourali dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. A pozor, i v Litoměřicích v ulici České armády havarovalo tam osobní auto s autobusem. Blokujou po nehodě jeden jízdní pruh. Místo je průjezdný s opatrností. Ode mě pro dnešek všechno, takže přátelé, hezký zbytek úterka. Od česti už s váma Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a já si budu těšit zase zítra ve středu, kdy si to pro změnu spolu dáme od česti do 9 večer. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
5: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Nejsem tady, ale sám je to se mnou i druhá vaši oblíbený dvojce, a to sice Sašenka. Ahoj Sašenko.
1: Stále ještě nazdar.
0: Nazdar. No a my vám přejeme krásný úterý 13. října 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Renátám, Kolomanům, Geraldům a Geraldám, který ho dneska slaví. Taky si připomínáme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof a tolik asi chytrostí ode mě. Uh-huh. No, tak Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho?
1: Ano, já se do toho pustím. Krásný večer vám přeju už vlastně. Pojďme se podívat, jak byste si ho mohli tak jako rozzářit. Chcete-li vyrazit za muzikou, můžu vám nabídnout tady v Praze na lodi Cargo Gallery kapelu Slut nebo Slat, možná těžko říct, vystoupí i Cyril Kaplan. No, kromě toho třeba na strahovský sedmičce švédský partičky Godmother a Obstruction. Podíváme se ještě na počasí, to je jasný. Dneska v noci maxima okolo 10 až 6 stupňů, noc by měla být zatažená a místy zaprší. Za to zítra nám teploty vyšplhají až na 18, ale víc za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slavia se v Baku chystá vyhrát v lize mistrů. Paliva budou zítra zase dražší a České dráhy chtějí místo vlak vedoucích nasadit stevardy. Za 45 minut to v Baku vypukne. Fotbalisté pražské Slávie zahájí zápas druhého kola Ligy mistrů proti domácímu klubu Sabach. Slávističtí fotbalisté chtějí ukončit čekání na výhru. V lize mistrů ji vyhlížejí už 20 zápasů a dlouhých 19 let. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,60 za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,20 za litr, což je o 630 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,70. České dráhy chtějí ušetřit na vlak vedoucích. Místo nich plánují nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Dnes o tom informovaly Hospodářské noviny. Odborářům a na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Hentai Corporation se po personálních turbulencích a boji se závislostmi na ohnivých vodách chystají vydat po 9 letech nové album nesoucí název Shirime. Na podzim a v zimě navíc vyrazí s novou deskou do klubů se skvělými hosty jako Atari, Terror, Past nebo MMNK. A co znamená Shirime? Jde o bizarní nadpřirozenou bytost z japonského folkloru a dá se to přeložit jako zatkové oko. Shirime není zlý démon, spíš absurdní a groteskní strašidlo. Jeho smyslem je člověka vyděsit, zaskočit a dokonale vyvést z míry. Něco jako sama kapela. Vstupenky na všechny zastávky jsou už k dispozici, včetně křtů v pražském paláci Akropolis 18.12. Deska tu pak bude co nevidět. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra má být zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou, místy se ukáže i slunce a teploty vystoupí maximálně na 18 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned skré pro vás mám živáky třeba od Hinder, Mudvayne, a nebo si dáme Paula McCartneyho a jeho Drive My Car.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Thank you very much.
1: Radio Rock Zone, muzika na telo.

sounded like that. Well, this next song, whenever we wrote it,

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: První trojici živáku za náma a my se pojďme v 18.18 podívat na to, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací a tu nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkný podvečer. V Praze v Dolních Počernicích na Českobrodské ulici za odbočkou do ulice Národních hrdinů směrem do centra překáží provozu dva osobáky po nehodě. Pozor ve Vynořina Mladoboleslavské ulici, kde bourala dvě osobní auta. A co se týče kolon, stále je ve městě velice silný provoz. Budete poskakovat například po jižní spojce od Záběhlic až po sjezd na Pěchovice, zdržíte se přímo na východě Prahy a to na Pražském okruhu až po D10. Popojíždí se na cestě od D10 přes Novopatskou a Kbelskou ulici po zúžení u Letňan. A silný provoz je také tradičně v Bubenickém tunelu v Blance před výjezdem do Troji. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Ozzy Osbourne, Gossip anebo Europe a jejich Rock the Night.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Himmler, Gottdonner,
3: Vetter, Kruzeis, Element. Poslední červencový víkend patří už tradičně legendární Benátské Symposium. Využijte nejvýhodnější ceny a pořiďte si celofestivalové vstupenky do konce října. Už teď se můžete těšit na pecky od kapel Divokej Bill, Olympic, Tublatanka, Jelen, Krucipis, Doga, Trautenberg, Janek Ledecký a Band, Dr. Pepe a spoustu dalších men, která otajníme už brzy. Kupte si lístky včas na www.benacka.cz. Benátská s impulzem, pojďte se bavit. Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u živáku, tak se samozřejmě nesmíme zapomenout podívat taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou, v Meat Factory dneska hrají Yard Act a s nimi Home Counties. V Cargo Gallery nebo na Cargo Gallery respektive hrají Slad a taky Cyril Kaplan. V Kafe v lese Tender a Mariary, ve Vagónu Vintage Wine a Kalsary Kennet, na sedmičce na Strahově Godmother a Obstruction a v Rock Cafe Jasper Snow, Phobia Journal a Reflections of Amnesia. V Brně v kabinetu Moose vystoupí The Valentines a Cosmetic Institute a v Ostravě v baráku Morg, Soulburn a Sabat. Všechny tyhle pozvánky najdete taky na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další živáky. Čekaj nás Red Hot Chili Peppers nebo Guns N' Roses a jich Knockin' on Heaven's Door.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, ještě jednou v té hodině se mrkneme, jak to vypadá na silnicích, na dálnici D1 na 344 km směrem od Olomouce na Ostravu. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u Krajnice. V Praze v Českobrodské ulici na úrovni zastávky MHD pod Táborem směrem na Jarov se srazilo v koloně osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu a se zdržením. V Praze ve Vinohradské ulici u křižovatky s Holarovým náměstím bourala dvě osobní auta. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh a na dálnici D11 na 39. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí Ukrajince nákladní auto po nehodě. Projíždíte tudy opatrně. Tolik trik dopravy, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jo, přátelé, 7:00 večerní na Radio Rock Zone za chviličku, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Sašenka, my vám přejeme krásný úterý 13. října 26 a tak dále. Tolik chytrosti ode mě, Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Čau, krásný večer, já mám pro vás samozřejmě čerstvé informace, do nich se za malou chvíli pustíme. Ještě předtím ale mrkneme na počasí, nevím jak vy, já mám ledový ruce, v noci to nebude moc lepší, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, jinak má být v noci zataženo, místy zaprší. Zítra ale bude poměrně příjemně s teplotama do 18, víc si řekneme za chviličku. Teď tedy pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Poslanci můžou jednat až do noci, Slavia se v Baku snaží porazit Sabach a Vlasta Redl ruší koncerty. Petr Pavel to opět schytává za svou dovolenou v Maroku. Podle poslanců vládní koalice má prezident zveřejnil náklady na soukromou dovolenou kvůli svému přeletu tryskáčem k volbám a zpět na dovolenou. Řekli to během dnešního jednání sněmovny. Jinak vládní poslanci rozhodli o tom, že sněmovna bude moci na první schůzi po komunálních volbách opět jednat až do noci. Zákonodárci by v úvodní den schůze měli projednat především zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a příští rok. Vláda návrh zdůvodní je růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Ústavní soud se zastal ženy, která místo dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní BMW. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, úřady auto zabavili, prodali a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění těchto peněz. Tím ale podle ústavního soudu justice chybovala, protože se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích. Letiště v německém Nurimberku dnes ochromilo poplach. Celý areál na hodinu uzavřela a obklíčila policie. Důvodem bylo podezření na ohrožení na palubě letu z řeckého ostrova Korfu. K civilnímu stroji odstartovaly dvě stíhačky Eurofighter a doprovodili ho bezpečně na přistávací dráhu. Zásah spustilo zadání poplachového kódu na palubě letadla. Prohlídka stroje následně potvrdila, že žádné nebezpečí nehrozí. Během uzavírky museli spoje přistávat v Mnichově, Frankfurtu nebo Stuttgartu. Norimberské letiště přitom řešilo potíže už v noci, kdy piloti hlásili podezření na neznámé drony.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie hrají druhý zápas v Lize mistrů. Proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Utkání v Baku začalo zhruba před čtvrt hodinou, během které nepadl gól. Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 630 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4. Písničkář Vlasta Redl ruší ze závažných zdravotních důvodů všechny koncerty do konce roku, oznámil to jeho manažer Karel Jiříček. Jde o 11 plánovaných vystoupení, z nichž první mělo proběhnout už dnes večer. Management chce náhradní termíny oznámit během následujících 2 týdnů. Populární hudebník působí na scéně přes 50 let a podílel se na téměř 60 albech. Fanoušci mu na sociálních sítích vyjadřují masivní podporu. To je ta pravá chvíle pro... Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra má být zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou, místy se ukáže i slunce, no a teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Sašenko, já ti moc krát děkuji, no a my už se, přátelé, pojď brát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz a nebo si zavolejte na 255 700 707, jak už to znáte. Teď už se ale pojď brát Linkin Park a jich Bleed It Out.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: formě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.
3: Máme tady další pecku na přání, ta bude pro našeho věrného posluchače a volajícího Roberta, který mě poprosil o pecku od Shanov 1, a to sice nebudem.
4: Že to

0: Radio Rock Zone.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Váš názor? Váš názor?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No jo, máme tu 8 hodinu večerní za chviličku na Radio Rock Zone, to znamená přátelé jenom jediný a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka, my máme ještě jednou pro dnešek přejeme krásný úterý 13. října 26, taky všechno nejlepších svátku všem Renátám, Kolomanům, Geraldům a Geraldám, který oslaví a taky si připomínáme Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, tak proto něco dělejme, třeba zasad nějaký strom. Tak, ale tolik chytrostí ode mě a Sašenko, já ti asi přenechávám slovo, povídej, co máš pro nás hezkýho ty.
1: Děkuji, úctivě, já už tady ťukám, to jste určitě slyšeli, ale to proto, že vám chci přinést ty nejčerstvější informace, krásný a pohodový večer přeju, no a než se do toho pustíme, jak vám samozřejmě vypovím, jak to bude s počasím vypadat dneska v noci. Má být zataženo, místy zaprší a teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni, zítra nás čeká poměrně pěkný den s teplotama do 18, ale více řekneme za chviličku, teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Porucha vládního Airbusu komplikuje misi po Asii. Slováci zkouší placení nehtem a Mastodon přimíchali do vinilů pravěký prach. Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi po Asii. Delegace v čele s ministrem dopravy Bednárikem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Špicarem s podnikateli ze zhruba 20 českých firem odcestovala na misi do 3 asijských zemí v neděli. O rozbitém letadlu odpoledne informoval Špicar na síti X. Delegace se tak musí přesouvat pravidelnými linkami mezi státy. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci v Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Brněnští dopraváci se pokusili vyřešit apokalypsu vlastníma rukama. Po včerejším dopravním kolapsu v jihozápadní části města vypnuli semafory a provoz řídili sami. Dnešní situace tak byla podle policejního mluvčího Pavla Švába o něco klidnější. A to nejen díky kolegům, kteří řídili křižovatky.
3: Signální plány byly doupraveny na křižovatkách Hlinky Pisárecká, Veslařská Pisárecká a také Hněvkovského Kaštanova. Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně.
1: Provoz v Brně od včerejška citelně zasahuje oprava pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Řidiči musí rekonstrukce strpět až do 20. listopadu. V zácpách se zasekávají hlavně autobusy a trolejbusy, které navíc i víc než půlhodinová zpoždění. Dopravní podnik radí jezdit po Brně hlavně tramvajemi. Slováci se při placení brzy obejdou bez peněženky, mobilu nebo karty. U našich východních sousedů zkouší placení nehtem, který se jednoduše přiloží k terminálu. Miniaturní čip se aplikuje přímo na nehet a funguje bez baterie nebo nabíjení.
4: Digitálna peňaženka je doslova naprste s najvyšším štandardom zabezpečenia. Základom je malý čip využívajúci bezkontaktnú technológiu. Pri platení získava energiu priamo z platobného terminálu. Stačí iba necht priblížiť k terminálu na vzdialenosť 2 cm. Čip je vodeodolný, neprekáža mu sprchovanie, plávanie ani pot. Novinka má byť praktická najmä pri športe či iných aktivitách, kedy ľudia nechcú nosiť mobil, hodinky či peňaženku. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Slávia bojuje ve druhém kole fotbalové ligy mistrů v Baku. První poločas zápasu v Azerbajdžánu nakonec skončil bezbrankovou remízou. Nejprve sice skóroval Sabah, když střelu Periseho tečoval bránící Vlček na zadní tyč. Gól ale neplatil pro offside. Sabah ale před chvílí vstřelil první gól. Mastodon posunuli pojem fosilní deska na novou úroveň. Limitovaná edice čerstvého alba Marrow Deep obsahuje prach z pravěkých zubů mastodonta, které kapele před 20 lety daroval fanoušek. Muzikanti je nechali rozdrtit a přidali do vinilů. Těch vzniklo pouhých 170 kusů. Album Marrow Deep vyšlo 28. srpna. Jeho pravěká vinilová edice se má začít rozesílat 16. října. No vidíte, a pojďme se dát počasí závěrem. Zítra má být zpočátku oblačno až zataženo místy s deštěm, během dne ale srážky postupně ustanou a dokonce se ukáže slunce. Denní maxima 13 až 18 stupňů.
0: Ono to s tím vinylem není člověče tak jednoduchý. Já jsem koukal na nějaký video na Instagramu, tuším, kde to ukazovali, jak se to dělá, no. Jakoby, ale ono, aby člověk mohl získat vlastně jakoby ten vinyl, tak jo, neměli jsme to v té zprávě, neměli. Mm-mm. Tak ty se musíš zúčastnit soutěže, tu soutěž musíš vyhrát a pak získáš možnost si ten vinyl koupit.
1: Aha.
0: Ale nestojí to takový prachy, jako jsem si myslel, že to stát bude.
1: Jeden... A víš zhruba?
0: No myslím, že něco okolo 3 500 na naše, nebo něco takového. Hmm. Nebo do 5 000 to pohybuje, něco takového. Jakože to není fakt tak hrozný, na to je tam je opravdu rozdrcený kus mastronta, tak je to jako mazec. Ale zároveň teda vinyloví znalci říkají, že tyhle ty vinyly jsou vyloženě jako jenom sběratelský, že to není moc na přehrávání, protože tam je taková vrstva, díky které se to pak přehrává špatně, takže je to takový. Jakože to...
1: No ale jakoby máš to.
0: Ale máš to, přesně tak. Nicméně, Sašenko, moc krát ti děkuji, no užij si zbytek večera a my se uvidíme zase někdy příště, budu se těšit.
1: Přesně tak, krásný večer.
0: Tobě taky. No a přátelé, my si pojďme na poslední společnou hodinku, plnou samozřejmě skvělých pecek na tělo. Já jsem ještě zapomněl teda říct jednu zásadní věc, a to tu, že tento čtvrtek, abych oznámil teda hosta, koho budeme mít v našem pravidelném pořadu Odposlech Toma Frödeho, budou členové kapely Severals, a to konkrétně zpěvák Dominik a baskytarista Ondra. No a abyste věděli, do čeho jdete, tak si rovnou pojďme dát jednu jejich pecku, a to sice Lift Me Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se mrknout, jak to aktuálně vypadá s dopravní situací na dálnici D1 na 146. km ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchané auto. Na dálnici D1 na 83. km ve směru na Brno. Dejte taky pozor na a tentokrát porouchaný kamion v pravém pruhu. Na Pražském okruhu na 77.5 km směrem k letišti stojí Ukrajince porouchané vozidlo. Dejte tam pozor. No a v Dobřížské ulici před tunelem Rázovka směrem na Smíchov se srazily dva osobáky. Zdržení je kolem 5 minut. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Europe s názvem Cult of Ignorance.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No a ještě se mrkneme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 10 stupňů a převážně jasno. V noci bude zataženo a místy zaprší. Teploty se v Čechách budou pohybovat mezi 10 až 6. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku chladněji. Zítra očekávejte zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Tolik tedy k počasí. My pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás Sex Pistols anebo Linkin Park a jich Lost.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek úterního večera, dávejte na sebe pozor. No a my se uslyšíme zítra, a protože bude středa, tak klasicky od 2 do 6 odpoledne. Do té doby se mějte krásně a zítra zase. Čus!
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČES míří k soudu v Lucembursku. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu a uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Energetická společnost ČES se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČES ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři přivezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu. Veronika Blažíčková zazářila na světovém poháru v Káhiře, kde si vystřílela stříbro v disciplíně třípolohové malorážky. V prestižním seriálu tak poprvé v kariéře dosáhla na medailové umístění. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing good.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva budou ve středu zase dražší. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasadit stevardy a Trump nevyloučil listopadové setkání se severokorejským vůdcem. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,60 za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,20 za litr, což je o 630 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,70. České dráhy chtějí ušetřit na vlakvedoucích. Místo nich plánují nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Ve středu o tom informovali Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí do Afriky a to poprvé od roku 1993. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: died and you just stood up.
1: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Slavit se mohou různá výročí. Známá kapela Soul Asylum si například připomněla 30 let od svého Unplugged koncertu pro hudební televizi MTV a podobným koncertem ve Státním divadle v Minneapolisu. Je zajímavé, jak takové živáky umí ukázat jinou tvář rockové kapely, blízkou někdy až folkovému písničkářství. My si dáme nové Unplugged od Soul Asylum večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČEZ míří k soudu v Lucembursku. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu a uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Energetická společnost ČEZ se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČEZ ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem do zad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři přivezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu. Veronika Blažíčková zazářila na světovém poháru v Káhiře, kde si vystřílela stříbro v disciplíně tří polohové malorážky. V prestižním seriálu tak poprvé v kariéře dosáhla na medailové umístění. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva budou ve středu zase dražší. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasadit stevardy a Trump nevyloučil listopadové setkání se severokorejským vůdcem. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu opět vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,60 za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,20 za litr, což je o 630 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,70. České dráhy chtějí ušetřit na vlakvedoucích. Místo nich plánují nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Ve středu o tom informovali Hospodářské noviny. Odborářům na železnici se to nelíbí. Podle nich by takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Americký prezident Donald Trump připustil, že by se během listopadové návštěvy Asie mohl setkat s Kim Jong-unem, se kterým podle svých slov dobře vychází. Jeho vyjádření přichází po nové raketové zkoušce Severní Koreje, kterou kritizovali Jižní Korea i Japonsko. Seoul označil odpálení rakety za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí do Afriky a to poprvé od roku 1993. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: ČEZ míří k soudu v Lucembursku. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu a uzavření letiště v Riádu komplikuje přestupy. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Energetická společnost ČEZ se bude bránit u lucemburského soudu. Tamní justice firmě kvůli sporu státu s firmou Diag Human zablokovala podíly v podnicích, přes které ČEZ ovládá distributora plynu Gasnet. Zástupci energetické společnosti i premiér Andrej Babiš věří v úspěch a tvrdí, že zákazníků v Česku se situace nedotkne. Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva v kauze Diag Human po státu požaduje zhruba 17 miliard korun. Babiš zdůraznil, že Česko nároky nikdy neuznalo a stát se bude proti odškodnění dál bránit. Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. V sobotu popolední u Boleveckého rybníka bodl nožem dozad běžkyni a ujel na kole. 39-letou ženu záchranáři přivezli do nemocnice ve stabilizovaném stavu. Podle policie si útočník oběť vybral zcela náhodně. Mladíka v neděli večer zadržela zásahová jednotka díky kamerovým záznamům a pomoci veřejnosti. Vyšetřovatelé pro něj navrhují vazbu. Uzavření letiště v Riádu cestujícím komplikuje přestupy. Řada aerolinek lety do Riádu zrušila nebo pozastavila kvůli úderům jemenských husijských povstalců. Některé spoje přesměrovala na jiná saudsko-arabská letiště, především do Džidy. Ta dál odbavuje mezinárodní lety, včetně spojů do Evropy. České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varuje Čechy před cestami do Saudské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země ministerstvo aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A krátce ke sportu. Veronika Blažíčková zazářila na světovém poháru v Káhiře, kde si vystřílela stříbro v disciplíně třípolohové malorážky. V prestižním seriálu tak poprvé v kariéře dosáhla na medailové umístění. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. Během dne ale srážky postupně ustanou a místy se ukáže i slunce. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Může se kapela vrátit na scénu skoro po 50 letech? Manchesterská parta Slaughter and the Dogs se o to právě pokusila. Jedni ze spoluzakladatelů punkového hnutí přišli s novým albem White Heat. Už to není punk jako za mladých let, ale spíše klasický rock and roll a styly ze 70. let jako glam rock nebo pub rock. Ale kdo umí, ten umí. Jak zjistíte dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.